Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zhání, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

výsledky zamává. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírá tam někde na ledových krách.

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

같은 애니 이게 낫지. 다 게임 어째 예시봇 나 대표사니 세시

tylko nieco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vínka a všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nevysou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám, odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. Za to nestačíte, ale zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky? No
1: nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale
0: dobře.
1: Prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný, že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hochštapleři.
2: No já.
3: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. to počítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj vole, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: abyste věděli, jenom... jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je,
2: někteří
3: no, to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Mm-hmm. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Mm-hmm. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom. Hmm. Potom a takovou...
5: Tak mu všichni záviděli.
1: To byla

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
5: Dobrý den.
4: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
3: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
5: Možná dám večer.
4: Kluci, ahoj.
3: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vaše...

0: našeho milého hosta, pana Aleše Úma.
1: Děkuji.
0: Aleši, moc vás zdravím.
1: Dobrý taky den. Děkuji, taky zdravím.
0: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim. Hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Úlma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
3: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
1: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
3: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
4: Tak. Dobrý den, tady František Krautmann-Vltovou. Zdravím vás, pana Úma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
4: a pan
2: dobrý
4: Úm zapomněl říct o panu Felixi Holzmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
1: Já to vím, Kriegsmarine.
4: Víte, ano.
1: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
4: Výborně. Pane Úm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak se uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 rán do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
1: Ne.
2: 6 rán do klobouku měl, Pavel Lukeš.
1: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjistili.
1: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České.
4: Ano.
1: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
4: Jak byla aféra s tím Bingem? 94,
1: 96,
4: to
1: jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, ale šlo.
1: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
4: Já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
5: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme se čteno, potrženo, Felix Holzmann může provozovat statistiku dál.
6: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
7: Jo.
6: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
7: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
6: Jak to nesmysl?
7: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
6: Jo.
7: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
6: No dobře, to je náhoda, že
7: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost kouřením.
6: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
7: 101 slaneček denně?
6: Ano.
7: Na jednoho člověka?
6: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
7: No to je strašný teda.
6: Jak strašný?
7: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
6: No a?
7: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
6: Co? Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
7: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
6: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte? Tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
7: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
6: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
7: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněte pro půl kuřete.
6: Já, že jsem sněd půl kuřete?
7: No samozřejmě.
6: A jak jste na to přišel?
7: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
8: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: Já jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Uh-huh.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšili. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli.
1: Ty věci, přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl. A on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře.
1: Uh-huh.
2: No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore.
1: Mm-hmm.
2: Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně.
1: Mm-hmm.
2: S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo, takže.
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech? Ano, mech.
3: Říkáte mech?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes,
4: ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No,
3: já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí, ještí hormony.
3: Ještí hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještí hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: A mouchy, že mi dají pokoj.
4: Jo.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom to uzavřeli.
5: Už bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často ano. nebývá, ano. ale zase sestava Náružný-Bohdalová taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hroslav z Karviné, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
5: Zdravím. Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
7: Zbytek nedíky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie ze Cence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme se váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce, jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám...
11: Opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to ano, praví ano. v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal? Křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. Let, no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finál,
4: kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc, nebo víc, než na ty ostatní.
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou
5: nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedniče.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně, jako.
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano, autora. Ano.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale dokonce mi nedává, ale že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak. No,
13: je to prý ze švestek?
12: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Hejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No to ne.
13: No a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodině.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: No jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No, samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

horšie. Vítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, ustavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo,
1: si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam sebou plesknul a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zábaku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si... Teda mohl koupit, teda.
6: No to bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimperli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda.
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl ukrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiče, víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel schánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu? Kdyby vám to někdo ukradl a teď byste ještě poškodil vůz při tentočkováním o tentočkování?
7: No, to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No, tak promiňte.
6: No, vidíte.
7: Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím,
7: není to moc nějak?
6: Já se nemnosuju, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete. Nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila. Oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám. Člověče,
6: no vidíte, to stačí, děkuji. No a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hrůza, kam se člověk podívá, samý zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk malu bál, že jo?
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzku mluvná, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičko.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zákaz odběru vody z místních toků prodlužuje Přerov. Olomoucký dopravní podnik zmodernizoval měnírnu pro tramvajovou síť. Mohelnice hledá vánoční strom pro centrum města. Oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli nepříznivé situaci na Přerovsku prodloužil tamní magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala přerovská radnice na webu. Zákaz se týká správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí. Olomoucký dopravní podnik zmodernizoval v Kubíčkově ulici měnírnu pro tramvajovou síť. Podle informací na sociálních sítích firmy byla poslední ze 7 měníren, která fungovala s původní technologií.
3: Nová technologie přispěje k vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu, sníží energetické ztráty a dopady tramvajové dopravy na životní prostředí. Modernizace měnírny Střed přišla na téměř 60 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Měnírny převádějí elektrickou energii z distribuční sítě na trakční napětí potřebné pro provoz tramvají. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Dělníci opravují v Mikulovicích na Jesenicku část povodní poničené cyklostezky. Opravy probíhají na zhruba 160-metrovém úseku za Mrázovou chatou. Hotovo by mělo být do konce měsíce, pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislý, kandiduje v komunálních volbách.
4: Těch úseků je poničených více, ale toto je jeden úsek v lese, který byl poničen povodní, kde vlastně bylo poničeno zábradlí, ale i samotná cyklostezka, kdy ta řeka tam částečně vymlela části té cyklostezky. Takže v tuto chvíli v rámci programu Živel 1 jsme získali peníze na to, aby jsme tuto část opravili. A pevně věříme, že do konce měsíce se to podaří opravit.
2: Vánoční strom hledá Mohelnice. Během adventu jim ozdobí centrum města. Kdo by ho chtěl městu nabídnout, může se obrátit na podatelnu radnice. Píše se v městském zpravodaji.
0: Sport.
2: Volejbalistky Prostějova v sobotu odstartují nový extraligový ročník domácím derby s Přerovem. Nevstoupí do něj ale v kompletním složení. Smečařka Žana Siroješkinová se kvůli reprezentačním povinnostem připojila později, až během sezóny naskočí Veronika Trnková a Nikola Kvapilová po mateřské pauze. Další hráčky navíc bojovali se zraněními. Upřesňuje trenér Petr Zapletal.
5: Vicky Dvořáková měla natržený břišní sval, tam ten balestenc je trošku delší, ale myslíme, že za dva týdny by už měla jít do plné zátěže. Anička Koutová dlouhodobě měla problém s achilovou patou, měla tam zánět, takže teďka postoupila nějaký menší zákrok, ale od čtvrtka by měla na 100% začít trénovat.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto bouralo na dálnici D1 do Ostravy. Nehoda se stala před 310,5 kilometrem před exitem Bělotín. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor na chodce na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Míjet ho budete za 245,5 kilometrem před exitem Mladeč.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 2. října a svátek má Olivie a Oliver. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také, jaké máte počasí. Pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Marie Rotrová Štěstí. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i 2. křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas České fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve 3. minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Posloucháte Dobré ráno

0: 2. říjnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je čtvrt na šest, svátek má dnes Olivie a Oliver. Vše nejlepší a dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. No dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 9 stupňů Celsia. Jirka se chystá, když bude hezké počasí, na kole na Svatý kopeček a jinak ho čekají běžné domácí práce a také procházky s pejskem Matýskem. Šternberg 8,5 stupně, to už hlásí Jana, která se chystá do práce, těší se na víkend, užijte si ho, a Litoval 8 stupňů, vzkaz od Ivany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme: vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa.
3: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brničku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Stavba nového vzdělávacího centra Loděnka v zoologické zahradě na olomouckém Svatém Kopečku je zhruba v polovině. Kromě zázemí pro vzdělávací programy nabídne i největší hlubinné mořské akvárium v Česku. Hotové by mělo být příští rok na jaře.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a zatím máme momentálně, řekněme, základy a část jako akorát té nadzemní části.
2: Rozhlíží se postaveništi ředitel zoo Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: V tuto chvíli se provádějí železobetonové monolitické konstrukce. To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby. Teď se budou tvořit i ostatní konstrukce, ty okolní, v podstatě stejný technologický systém, takže železobetonové monolitické konstrukce, jak už jsem řekl.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Akvárium, přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí, samozřejmě sociální zázemí a podobně. To jsou tyto objekty.
2: Jaké je to stavět vlastně akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho a tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý a troufám si říct, že věřím, že se dílo zdaří.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity olomoucké zoo je podle Radomíra Habáně stále větší zájem.
1: My tady tyhle programy provozujeme v podstatě pod otevřeným nebem, to znamená za každého počasí a samozřejmě ne každý den je optimální počasí, tak někteří mají bohužel smůlu a ten vzdělávací program probíhá třeba ze zhoršeného počasí. A tím pádem, pokud postavíme tady tohle vzdělávací centrum, tak máme, řekněme, takovou mokrou variantu.
2: Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun, z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Pri Bohemia Radio, audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
3: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Průměrná cena litru nafty v Olomouckém kraji zdražila mírně, v průměru 8 haléřů na litru. Nejlevnější nafta je na Olomoucku, nejlevnější benzin v regionu prodávají na Jesenicku. Nejlevnější naftu na Olomoucku, nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, zjistila společnost CCS, která ceny sleduje. Nové využití bude mít historická budova v Palackého ulici v Přerově. Dům získá od kraje město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb, uvedl hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Druhé místo obsadili v celorepublikové soutěži ve vodním záchranářství profesionální hasiči z Přerova. Akce se konala na přehradě Pastviny v Orlických horách. V Jesenických lázních pokračuje tradiční festival Týden Vincence Pryznice. Pro zájemce je připravený jarmark, poslední prohlídky staré expozice tamního muzea. Ze sportu: z české fotbalové reprezentace vypadl před zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii záložník Adam Karabec. Kvůli zranění nedohrál už úterní zápas. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 a slabý, během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo na dálnici D1 do Ostravy. Nehoda se stala před 10.5 km před exitem Bělotín. Příčinu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. O víkendu má Hrad Sovinec akci Duchové a dušičky, netradiční prohlídky. Zavedou návštěvníky do hradu plného duchů, strašidelných pověstí a záhad, napsala Eva. V sobotu se na hřišti u komunitního centra v Konici uskuteční soutěž Zlaté šufán pro mladší a starší žáky. Od 9 hodin budou družstva připravovat kotlíkový guláš a soutěžit v braném závodu, píše Lukáš. Ve Štítech bude v sobotu na tenisových kurtech od 10 hodin štítecký kotlík. Budou ochutnávky a hodnocení kotlíkových specialit, napsala Věra. Tak děkuji za vzkazy, držím palce, ať se víkend vydaří, a máte-li také nějaký tip, neváhejte a napište ho.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 2. října, svátek má Olivie a Oliver, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Den Marie Orodovnice první mrazíky. No dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, slabá oblačnost 4 až 7 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, rostou Václavky a Mochomůrky, Růžovky, napsal Břeťa. Olomouc 9 stupňů, vzkaz od Báry, v Dubu také 9 stupňů Celsia, tma, chystám si snídaní a potom půjdu převrátit kompost, vzkaz od Honzy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:15. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst.
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy. To vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují. Podrobnosti už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: sebe.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují, ceny pohonných hmot dnes klesnou, na farmářské trhy můžete do centra Šumperku. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Jeho západní obchvat Přerova by se mohl začít stavět do 2 let, řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Za ANO projekt počítá s rozšířením Mádrova podjezdu pod železniční tratí, je rozdělený do 2 etap. První bude stát více než 500 000 000 korun, zahrnuje opravu tovární ulice a stavbu okružních křižovatek. Jeho západní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
6: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je, jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
5: Maximální ceny pohonných hmot dnes klesnou, informovalo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 48 korun na 58 haléřů. To je o 14 haléřů méně než ve čtvrtek. Za litr benzínu řidiči zaplatí maximálně 45 korun na 92 haléře. Cena tedy oproti včerejšku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od 1. října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Tradiční farmářské a řemeslné trhy dnes hostí centrum Šumperku, stánky regionálních prodejců najdete na hlavní třídě. Své zboží tam budou nabízet od 8. do 16. hodiny. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
7: Páteční farmářské a řemeslné trhy jsou pro návštěvníky na šumperské hlavní třídě otevřené od 8 hodin ráno. Lidé na nich seženou například sezonní ovoce a zeleninu, maso, bylinky, sýry, přísady a také rukodělné výrobky anebo květiny.
5: Českou krajinu stvárněnou pomocí ovoce, zeleniny, květin, okrasných dřevin a floristických aranžmá bude připomínat hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc Hortikomplex. Na výstavišti Flora Olomouc bude od čtvrtku 8. října do neděle 11. října, uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Podzimní floru doprovodí zahradnické trhy, gastronomický festival Olima i mezinárodní včelařská výstava Hanácká včela.
1: Sport.
5: Prostějovský tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Tokiu do 2. kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. Už dříve uspěl v japonské metropoli taky Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu. Zdolal Belgičana Berkse 2-1 na sety. Tomáš Macháč vypadl v Pekingu hned v 1. kole. Slovákovi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. V Číně mezi ženami uspěla v 1. kole Kateřina Siniaková, porazila Polku Linetovou 2-0 na sety.
1: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Vozovku D1 opravují dělníci u Bělotína. Pracují ve směru na Ostravu mezi 310.5. a 311. kilometrem. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a s vámi Vítek Šoukal. Je tady pátek, pracující, ale i žáci a studenti už značením vyhlíží víkend. Jaké jsou vaše víkendové plány? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jiří Korn a právě teď bude zpívat Hana Zagorová Na věky zůstane pouze čas. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. V novinách se ze začátku října roku 1926 vyšel tehdy článek, ve kterém se psalo o pobytu vídeňských dětí v obcích okolo Olomouce, ze kterého odjížděli domů až v polovině září. A jak zjistila Dita Vojnarová s ubezpečením, že mohou příští rok opět dorazit.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Vídeňské děti, které trávily prázdniny na Hané, například v Třáslavicích, Charvátech, Nákle, Mrsklesích, Droždíně nebo Topolanech, se svými hostiteli loučili se slzami v očích. Průvodce výpravy tlumočil všem hostitelům toto. Dříve, nežli vstoupí naše drobotina do ruchu vídeňského, vzdává vřelý dík všem dobrodincům, kteří se s láskou a upřímnou péčí starali s prosbou, aby napříště na ratolest na Dunaji nezapomněli a i v budoucnu ji podporovali. Děti odjížděly velmi nerady, prosili, aby příštího roku směli zase přijeti, zvláště děvčátko, které bylo již podruhé u pana sedláka Kobra v Těšeticích, těžko se loučilo. Až po slibu choti pana Sládka, že příští rok může se vrátiti, se potěšilo. Děti všechny velice dobře vypadaly, dokonce jeden hošík byl oblečen od hlavy až k patě nově. Bylo vidět, že v mnohých rodinách našli nový domov.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 2. října, minuta po čtvrté na sedm, svátek má Olivie a Oliver. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, foukáli na den Marie Ordovnice od východu, bude tuhá zima. No dnes sluníčko i trocha mraků, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, Dolo Plazy u Nezamyslic. 8,7 stupně Celsia, vlhkost 70%. Dnes relax v akvaparku Vyškov a zítra je dost našimi hasiči na soutěž veteránů v požárním útoku do Kobeřic, napsal Miroslav. Užijte si to. Hranice 7 stupňů, zatím tma, to už píše Věra, která dnes bude na oběd dělat risotto a také péct cukety, a Chomoutov 8,5 stupně, napsala Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Lukáš píše, že v sobotu se v Kolářových sadech v Prostějově uskuteční od 12 do 18 hodin třetí ročník prostějovského Oktoberfestu. Návštěvníci ochutnají piva mini pivovarů z Prostějova a okolí i regionální speciality. V neděli bude u Laguny v Přerově od 13 hodin zakončení motorkářské sezony. Uvidíme freestyle, motokrosovou show nebo výstavu motorek. Pozvánka přišla od Honzy. V neděli se v kapli Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech místní části Moravského Berouna uskuteční od 16 hodin 19. benefiční koncert na podporu její opravy. Vystoupí studenti, studentky a profesoři konzervatoře Evangelické akademie Olomouc. Po koncertě bude následovat setkání sousedů s občerstvením. Pozvánka přišla od Eduarda. Tak děkuji za vzkazy a těším se na další. Uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Kvůli suchu prodloužil Přerovský magistrát zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října. Vydán byl v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala radnice na svém webu. Základy nového oboru, takzvané rostlinné teranostiky, má položit projekt Plantonics, který spustil Český institut výzkumu a pokročilých technologií Katrin Univerzity Palackého. Půjde o 2letý výzkum, vědci jim chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Začal další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím poslat dárky do dětských domovů a chudých rodin. Čas mají do 13. listopadu. Zabalené dárky můžou předat pracovníkům některé z charit v olomoucké arcidiecézi. V Olomouckém divadle Tramtárie bude mít v neděli premiéru Nekorektní komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská inscenace šéfa divadla Vladislava Kracíka je volně inspirována filmem Čarodějky z Eastwicku. Ze sportu. V předehrávce 7. kole hokejové extraligy ve čtvrtek Sparta porazila České Budějovice 4-2. Tabulku vede Třinec před Pardubicemi a třetí Plzní, Sparta je 4. Olomouc aktuálně 12. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku dálnice D1 opravují dělníci u Bělotína ve směru na Ostravu. Mezi 310. a 311. kilometrem se jezdí jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Letošní úroda kukuřice na Hané bude podle zemědělců podprůměrná. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. S jednou z nejhorších sklizní kukuřice za poslední roky se potýkají zemědělci z Hané. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu desítek procent a nízká je i kvalita zrn. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek.
1: Když to oloupneme, tak vidíte, že to je jako ozrněné, ale velikost té palice je taková, dá se říct, střední, bývají větší, nebo někdy bývají dvě, ale prostě tady je jedna a jsou takový menší prostě. To je vidět i na tom zrnu, vidíte, jak je to takové zaschnuté, když to naloupeme z toho, že to není takové jako baculaté prostě tady, když to vezmu z větší zálky.
2: Takže zkrátka na první pohled je vidět, že ten rok prostě nebyl.
1: Byl slabý, prostě když neprší, tak to neroste.
3: Kukuřičné palice si na poli prohlížíme s agronomem Martinem Rostou ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku. Začíná tu další část sklizny kukuřice a zemědělci ji teď sklízí takzvaně na zrno. Kukuřici na siláž, kterou využijí na krmení dobytka, už z polí odvezli.
1: Výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
3: V desítkách procent počítá ztráty u kukuřice taky v Těšeticích na Olomoucku. Pokračuje předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
4: Velmi jsme se obávali o výši výnosu a kvalitu té kukuřice. Nakonec množství nebylo až tak špatné, jak jsme si mysleli, protože jsme sklidili 42 tun silážní kukuřice po hektaru při průměrné sušině 36%, takže oproti tříletému průměru rok 23 až 25, kdy byl náš průměr 52 tun, tak je to o 20% méně.
3: Sklizeň kukuřice na zrno zemědělce v Těšeticích ještě čeká.
4: Zbývá nám ještě sklidit zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno. Je to míň, než jsme plánovali, protože když jsme sklidili méně silážní kukuřice a méně z hektaru, tak jsme potřebovali sklidit větší plochu, aby jsme se dostali na to množství, které potřebujeme pro výživu dobytka. Takže máme ještě zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno a tam bohužel ten výnos bude velmi špatný, se obávám. Tam odhadujeme tak 5 až 6 tun po hektaru, což je, dejme tomu, 50% průměrné sklizně.
3: Do sklizně kukuřice na zrno se zemědělci v Těšeticích pustí za 2 až 3 týdny. Z Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Dnes bude trošičku více oblačnosti, vypadá to, že bude převládat většinou polojasná obloha, od západu přechodně ji zvětšená, ale obejde se to bez srážek. No a dnešní odpolední maxima by se nejčastěji měly pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 16 stupňů. A provázet by to měl zpočátku slabý, v průběhu dne většinou mírný jižní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Vypadá to, že nám oblačnosti zase trošičku ubude v průběhu noci, zpočátku polojasno, postupně spíše vyjasňování, noční teploty nejčastěji od 8 do 4 stupňů. V údolích horských to může být až ke 2 stupňům, vítr jen slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a potom bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha. Odpolední maxima opět mezi 20 až 23 stupni Celsia v 1000 metrech na horách, zase někde kolem 16 stupňů a vítr většinou slabý, jihovýchodní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji vám krásné ráno, příjemný den a hezký víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
4: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena. Špičky mírně vytočené ven. Ruce spojené za hlavou na temeni hlavy. Hrudník protlačený vpřed. S nádechem jdeme do polovičního dřepu, paty stále na zemi, s výdechem jdeme nahoru a zase zpátky dolů. Takto pružím 20krát. Celý cvik opakujeme 3krát. Hezký den s pohybem!
2: Rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Přerovská základní umělecká škola bude nově sídlit v historické budově v Palackého ulici. Více o tom ve zprávách celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Olomouckém kraji zemřeli na silnicích v září dva lidé, od ledna je mrtvých 15. Přerovská základní umělecká škola bude nově sídlit v historické budově v Palackého ulici. Zájemci můžou dnes přes olomouckou charitu poslat vánoční dárky chudým dětem na Ukrajině. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji zemřeli v září při dopravních nehodách dva lidé, řidič osobního auta a jezdec na motorce. První z nehod se stala na Přerovsku, druhá na Olomoucku. Počet obětí je stejný jako loni v září, vyplývá ze statistik dopravní policie. Od začátku letošního roku zemřelo na silnicích v regionu 15 lidí, potvrdil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Nové využití bude mít historická budova v Palackého ulici v Přerově. Dům díky směně získá od olomouckého hejtmanství město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka, dosud sídlí v budově v ulici Šířava. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb, pokračuje hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO.
4: Bude to taková, bych řekl, spolupráce pro obě strany velice prospěšná, protože nám se uvolní ruce ve výuce středních škol a Přerov bude mít svoji uměleckou školu, která bude mít skutečně moderní parametry a už na těch přípravách se podílejí vlastně zástupci města Přerova a i vedení základní umělecké školy.
3: Začíná další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím posílat dárky do dětských domovů a chudých rodin. Čas mají do 13. listopadu. Zabalené dárky můžou předat pracovníkům některé z charit v olomoucké arcidiecézi. Více pořadatelka projektu Kristýna Goša.
5: Spolupracujeme na tom se všemi charitami v naší arcidiecezi a potom bude probíhat v tom listopadu následně svoz všech těch dárků, příprava dokladů k tomu, aby projeli silnicí a na začátku prosince potom už budeme připravovat dopravu na Ukrajinu.
3: V Horním Benešově na Bruntálsku se dnes můžete jít podívat na představení sociálních služeb v regionu. Přehlídka je připravená v tamní sportovní hale. Na místě bude například onkologická poradna, měření tlaku, cukru i stánek s nutričními poradci. Součástí akce je i hudební program.
6: Prezentace sociálních služeb je dopoledne i odpoledne. První část je určená pro děti ze základní školy v Horním Benešově. Pro veřejnost bude otevřeno od 1 hodiny odpoledne. V rámci programu vystoupí například i místní dětské divadlo. Téma letošního ročníku je dobrovolnictví. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Atletický meeting Zlatá tetra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu. Informovali o tom na webu Zlaté tetry. Týmový šampionát za účastí českých reprezentantů se uskuteční 18. až 20. června. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý během dne mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku D1 opravují dělníci u Bělotína ve směru na Ostravu. Mezi 310. a 311. kilometrem se jezdí jedním pruhem. Kanalizaci upravují dělníci na silnici první třídy číslo 11 ve Vikýřovicích na Šumpersku. Pracují na úseku mezi křižovatkami s ulicemi Strojní a Holubí. Neprojedete tam pravým pruhem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend je před námi. No jestli nemůžete probudit vaše mysl, tak si zkuste vzpomenout, co vás dnes či o víkendu alespoň trochu potěší. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy, akce, kterých se někteří ani neumí dočkat. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Katapult a právě teď bude zpívat Jitka Zelenková. Bez lásky láska není. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 7:45, dobré ráno. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. V neděli se v kulturním domě v Zábřehu uskuteční od 14 do 18 hodin taneční odpoledne k Mezinárodnímu dni seniorů. K tanci i poslechu zahraje duo Albatros, vystoupí mažoretky Dream Zábřeh, píše Jana. Dnes v kavárně v Oranžerii v Bludově bude od 18 hodin burčáková slavnost, hrát bude cymbálka, napsal Jarek. V neděli se chystáme do divadla Petra Bezruče v Jeseníku na loutkovou pohádku o 7 ztracených tečkách. Začíná v 16 hodin, vzkaz od Magdy. V sobotu se na hřišti v Nových Dvorech v Náměšti na Hané bude konat od 14 hodin bramborákobraní. Soutěž v přípravě bramboráků, pozvánka od Lenky. Chystáme se s manželem v neděli do staré školy v Pňovicích, kde bude od 15 hodin koncert Smetanova tria. Tak to už je vzkaz od Věry. Děkuji za vaše zprávy, těším se na další. Uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 2. říjnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 8:15 a svátek má dnes Olivie a Oliver.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, foukáli na den Marie Ordovnice od východu, bude tuhá zima. No dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 9 stupňů, klidno a polejasno, chystám se dělat fazolovou polévku, brambory a sekanou. O víkendu se budu věnovat domácím pracem a v neděli půjdu na travesty show Divoké kočky do Vicova. Honza z Písečné píše, dnešní ráno je chladnější, teploměr ukazuje 5,5 stupně, máme zde oblačno, vítr zatím nefouká, vlhkost vzduchu vysoká, 95%, vypadá to nadějně, tak přeji všem příjemný víkend. No a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 9 stupňů, Jirka se chystá, když bude hezké počasí, na kole na svatý kopeček, přeji šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bořanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7:30. Dobré ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nové využití bude mít historická budova v Palackého ulici v Přerově. Dům získá od kraje město a po opravách do něj přestěhuje základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka. Uvolněné prostory by pak kraj mohl využít pro střední školu gastronomie a služeb, uvedl hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Dluhy za zdravotní nebo sociální pojištění by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři. Od roku 2028 by je mohli nahradit pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí, slibuje si od toho větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů, vrtulníků s termovizí. Největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České republice vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Stavba centra začala v březnu, dokončena má být v roce 2028. Ze sportu prostějovský tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4-7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Teď ho čeká Argentinec Cerundolo. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý, během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Povrchovou kanalizaci upravují dělníci na D1 z Ostravy na Brno. Pracují mezi Mankovicemi a Lipníkem nad Bečvou, jedou levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme do olomoucké zoo na Svatém kopečku. Bude zde největší mořské hlubinné akvárium v Česku. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Stavba nového vzdělávacího centra Loděnka v zoologické zahradě na olomouckém Svatém Kopečku je zhruba v polovině. Kromě zázemí pro vzdělávací programy nabídne i největší hlubinné mořské akvárium v Česku. Hotové by mělo být příští rok na jaře.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a zatím máme momentálně, řekněme, základy a část jako akorát té nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel ZOO Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: Tuto chvíli se provádějí železobetonové monolitické konstrukce. To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby. Teď se budou tvořit i ostatní konstrukce, ty okolní, v podstatě stejný technologický systém, takže železobetonové monolitické konstrukce, jak už jsem řekl.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí, samozřejmě sociální zázemí a podobně. To jsou tyto objekty.
2: Jaké je to stavět vlastně akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho. A tahle stavba je jedinečná svým tvarem. Není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí. Všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý a troufám si říct, že věřím, že se dílo zdaří.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity olomoucké ZOO je podle Radomíra Habáně stále větší zájem.
1: My tady tyhle programy provozujeme v podstatě pod otevřeným nebem, to znamená za každého počasí a samozřejmě ne každý den je optimální počasí, tak někteří mají bohužel smůlu a ten vzdělávací program probíhá třeba ze zhoršeného počasí. A tím pádem, pokud postavíme tady tohle vzdělávací centrum, tak máme, řekněme, takovou mokrou variantu.
2: Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun, z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 2. října, svátek má Olivie a Oliver a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká den Marie Orodovnice, první mrazíky, no dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Jaroslav z Vikýřovic hlásí 8 stupňů Celsia a pošmourno. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás máme 3 stupně Celsia, nebe bez mráčku, jasno. Pozdrav všem, posílají Jaruška a Pepa. Děkujeme. V Žárové je při východu slunce skoro jasno, klidno a teplota se blíží k 8 stupňům, napsal Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14:45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno. V minulé sezóně volejbalistky Prostějova vypadly v extralize už ve čtvrtfinále a boj o medaile se jich netýkal. V té nové, která startuje už v sobotu, chtějí opět bojovat o nejvyšší příčky. A vedení tomu náležitě uspůsobilo kádr, který je výrazně dražší a zkušenější než v uplynulém ročníku.
1: Ten tým je tak zdravej a tak bojovný. Na těch smyčařských pozicích budeme mít velkou konkurenci a zdravou konkurenci. Dvě velmi dobré nahrávačky, 4 skvělé blokařky, dvě účka, takže ten tým je udělaný, aby jsme prostě ten titul zvládli. Já nemám jinou ambici, než s takovým týmem to prostě uhrát ten titul a říkám to i holkám, že musíme se vědomí a musíme do těch zápasů do té sezóny jít, že nikdo lepší prostě není.
2: Prohlásil velmi sebevědomě trenér Prostějova Petr Zapletal a u jeho slov se pousmíval i sportovní manažer Miroslav Čada, který jako hlavní trenér s týmem vyhrál všech 12 extraligových titulů.
3: Je vidět, že si trenér věří. Já vlastně souhlasím, tak my jsme letos se snažili to družstvo maximálně posílit. Ale já věřím, že pokud budeme zdraví, tak že na tu medaili si sáhne.
2: Kádr posílili zejména zkušené hráčky či reprezentantky svých zemí. Třeba slovenská nahrávačka Anna Kohutová či opora Kazachstánu Žana Siroješkinová. A během sezony se navíc připojí stěžení hráčky titulového týmu z roku 2025. Univerzálka Nikola Kvapilová a blokařka Veronika Trnková, které se vrací po mateřských povinnostech. Klub tak provedl znatelný odklon od loňské filozofie, kdy se sázelo spíše na mladé nadějné hráčky.
3: Jestliže chceme mít tady ty hráčky, tak mají jiné smlouvy jako ty mladé hráčky, takže nejdříve potřeba, aby vlastníci klubu sehnali dostatečný rozpočet a potom se to jinak skládá. Takže my jsme si loni chtěli trošku vydechnout. Netajíme se, že jsme měli hráčky, které neměly tak vysoké smlouvy, ale je vidět, že prostě vedení to nestačí.
2: Pokračoval Čada. Prostějov v přípravě prohrál jediný zápas a to navíc její drtivou část nehrál v plné síle kvůli zraněním či reprezentačním povinnostem hráček. Až se v sezóně tým sejde kompletní a zdravý, mohl by dokázat velké věci. Alespoň v to věří trenér Petr Zapletal.
1: Když jsme prohráli nějakou výměnu nebo jsme prohrávali sety, tak to bylo jenom z naší nedůrazné hry a našich chyb. Nikdy nás ten soupeř nepřetlačil. Ty chyby a ty prohrané sety a body, tak to bylo vlastně z naší zásluhou a když se to eliminuje, tak si myslím, že to bude dobrý.
2: Nová sezona startuje už v sobotu a Prostějov do ní vstoupí domácím derby s Přerovem. Zatím bez zraněné smečařky Viktorie Dvořákové, která má problémy s břišním svalem. Otazník visí i nad startem nahrávačky Anny Kohutové, která je po operačním zákroku achilovy šlachy, či kazašky Siroješkinové, která se k týmu připojila na poslední chvíli po návratu z reprezentace. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Přípravy na stavbu jihozápadního obchvatu Přerova finišují. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Hnutí Společně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD. Přípravy na stavbu jeho západního obchvatu Přerova finišují. Štenberská charita slaví 35 let svého fungování. Dnes má den otevřených dveří. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí Společně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD, která bude v nadcházejících komunálních volbách kandidovat spolu se Svobodnými a Trikolorou. Společně chce v letošních volbách získat nejméně 5 mandátů v zastupitelstvu, nyní v něm má 4 zastupitele, uvedl předseda Společně Robert Runták. Do komunálních voleb v Olomouci je zaregistrováno 12 kandidátek. Volby budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Jihozápadní obchvat Přerova by se mohl začít stavět do 2 let, řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk za ANO. Projekt počítá s rozšířením Madrova podjezdu pod železniční tratí, je rozdělený do 2 etap. První bude stát více než 500 000 000 korun. Zahrnuje opravu tovární ulice a stavbu okružních křižovatek. Jihozápadní obchvat Přerova bude podle Okleštěka posledním opatřením ke sklidnění dopravy ve městě.
4: Přerovsko tím pádem bude zasanováno, protože všechno, co bylo potřeba, už tady dneska je. Jak dostavba D1, průpích, průtah, tak teď už chybí jenom tady tato lokalita a věříme, že to bude v pořádku.
3: Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 tisíc. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
5: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. A měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
3: Den otevřených dveří dnes pořádají pracovníci Charity Štenberg jako připomínku 35. výročí vzniku organizace. Zájemci se můžou přijít podívat mezi 9. a 14. hodinou do budovy v Opavské ulici. Součástí akce bude taky představení charitních služeb a výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Bližší informace na webu Charity Štenberg.
0: Sport.
3: České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině, doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
6: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připraveni. Takže máme dobré podmínky.
3: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra od 25:40.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Mosty kontrolují, případně opravují dělníci na dálnici D1 do Ostravy. Jedou mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Děláte doma vlastní kysané zelí, krouháte, šlapete v sudu. No a nastává období, kdy se do této činnosti můžeme s radostí vrhnout. V mém případě to znamená ale i sehnat zelí. O to na zahrádce jsem se totiž nechtěně podělil se suchem a pak se slimáky. Tak doufám, že jste na tom lépe. Za chvíli si povíme o vodě. Kdy nám můžeš poškodit? Kdy nám můžeš škodit? Prozradí už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Novák a právě teď bude znít skupina Divokej Bill a jejich znamení. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Kdy nám voda může škodit, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 2. října, čtvrt na 9 a svátek má Olivie a Oliver.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima, no dnes nám fouká od jihu. Dnes také sluníčko i trocha mraku, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Chomoutov 9,5 stupně Celsia, malinko vykukuje sluníčko, napsala Marie. Robert z Olomouce se těší na dnešní oběd, jídlo je dar od Boha, bude okoun, jen pozor na kosti. Před 5 lety jsem byl na pohotovosti po kaprovi, kost v krku, píše Robert. V Olomouci 9,5 stupně. A vyhlídka Brusinka Bludov hlásí jasno, teplota 9 stupňů, pocitově 7, západní vítr 2,5 km za hodinu.

0: Dne v našem vysílání.
1: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: je to prostý.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. S jednou z nejhorších sklizní kukuřice za poslední roky se potýkají zemědělci z Hané. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu desítek procent a nízká je i kvalita zrn. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek.
2: Když to oloupneme, tak vidíte, že to je jako ozrněné, ale velikost té palice je taková, dá se říct, střední, bývají větší, nebo někdy bývají dvě, ale prostě tady je jedna a jsou takový menší prostě. To je vidět i na tom zrnu, vidíte, jak je to takové zaschnuté, když to naloupeme z toho, že to není takové jako baculaté prostě tady, když to vezmu z větší zálky.
3: Takže zkrátka na první pohled je vidět, že ten rok prostě nebyl.
2: Byl slabý, prostě když neprší, tak to neroste.
4: Kukuřičné palice si na poli prohlížíme s agronomem Martinem Rostou ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku. Začíná tu další část sklizny kukuřice a zemědělci ji teď sklízí takzvaně na zrno. Kukuřici na siláž, kterou využijí na krmení dobytka, už z polí odvezli.
2: Výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v

0: minulých letech byly zvyklí.
1: V desítkách procent počítají ztráty u kukuřice taky v Těšeticích na Olomoucku. Pokračuje předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
2: Velmi jsme se obávali o výši výnosu a kvalitu té kukuřice. Nakonec množství nebylo až tak špatné, jak jsme si mysleli, protože jsme sklidili 42 tun silážní kukuřice po hektaru při průměrné sušině 36%. Takže oproti tříletému průměru rok 23 až 25, kdy byl náš průměr 52 tun, tak je to o 20% méně.
1: Sklizeň kukuřice na zrno zemědělce v Těšeticích ještě čeká.
2: Zbývá nám ještě sklidit zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno. Je to méně, než jsme plánovali, protože když jsme sklidili méně silážní kukuřice a méně z hektaru, tak jsme potřebovali sklidit větší plochu, aby jsme se dostali na to množství, které potřebujeme pro výživu dobytka. Takže máme ještě zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno a tam bohužel ten výnos bude velmi špatný, se obávám. Tam odhadujeme tak 5 až 6 tun po hektaru, což je, dejme tomu, 50% průměrné sklizně.
1: Do sklizně kukuřice na zrno se zemědělci v Těšeticích pustí za 2 až 3 týdny. Z Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Kvůli suchu prodloužil Přerov zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků do konce října, platí od poloviny srpna, informovala radnice na svém webu. Povodně ze září 2024 a následná obnova zůstávají jedním z hlavních témat letošních komunálních voleb v řadě obcí na Bruntálsku zasažených velkou vodou. Starostové Široké Nivě, Brantic, Zátoru a Karlovic očekávají, že voliči budou hodnotit především tempo odstraňování škod a přípravu obcí na další povodně. Začal další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím posílat dárky do dětských domovů a chudých rodin. Čas mají do 13. listopadu. Zabalené dárky můžou předat pracovníkům některé z charit v olomoucké arcidiecézi. Ze sportu. Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v silničním závodě mistrovství světa. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 16 stupňů a slabý během dne mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Vozovku dálnice D1 opravují dělníci u Bělotína, pracují ve směru na Ostravu. Mezi 310. a 311. kilometrem se jezdí jen jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kapely Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech rozezní v neděli benefiční koncert a podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Kaple Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech u Moravského Berouna je cenná barokní stavba z roku 1726, která byla v průběhu 20. století téměř zničena. Už nějakou dobu se opravuje, vrací do původní podoby a ožívá. Třeba v podobě benefičních koncertů, které se v ní konají. Další z nich je naplánovaný na tuto neděli na 16. hodinu. Dobré ráno přejeme v tuto chvíli jeho organizátorovi Leo Friedlovi.
2: Dobré ráno.
1: Koho jste do Sedmi dvorů pozvali? Kdo vystoupí?
2: Prakticky tradičně již jakoby v podzimním termínu k nám zajíždí studenti a studentky a profesoři Evangelické akademie konzervatoře z Olomouce.
1: A jaký bude program benefičního koncertu?
2: Tak program je široký, samozřejmě je tam spousta autorů z různých epoch hudebních a samozřejmě tam budou jak zpěváci, tak instrumentalisté, budou tam duety, prostě bohatý program, určitě každého to nadchne a obohatí.
1: A pokračuje program i po skončení koncertu?
2: Také tady máme velmi příjemnou tradici, takzvané sousedské setkání po koncertě, kdy tam je zdarma velké občerstvení, frgále, zlibavé, co doveze paní, chlebíčky obložené, nějaké víno. Takže takové opravdu společenství sousedů tady ze Sedmi dvorů, ale chodí k nám i spoustu lidí z Moravského Berouna.
1: Kolik lidí se vlastně do kaple vejde? Jak je veliká?
2: My jsme třeba měli v květnu na Patronicium tady koncert Štěpána Raka a slovenské operní pěvkyně Jany Margové a odhadovali jsme to minimálně na 70 lidí.
1: Jak to v současné době vypadá v prostorách kaple?
2: Kaple se spravuje už prakticky 15 let, má náš projekt. Momentálně poslední akcí bylo během března, dubna se udělala opravdu nová dlažba, protože z té původní toho zbyly jenom opravdu kousky. A pokračujeme ve vnitřních omítkách s tím, že máme vlastně vymyšleno, že to krásné kamenné zdivo se nechá otevřené a pouze cihly nebo části cihel té stavby se zaomítají, takže takový jakoby dohromady. Jo? I ten kámen, i normální klasická omítka.
1: Na co ještě využijete získané prostředky? Co vás čeká?
2: No chceme právě pokračovat v těch vnitřních omítkách, protože zatím to máme jenom zprava, zleva, to znamená v kněžišti to opravdu chce ještě znovu kolem těch nových oken omítnout a dostat se tak dál vlastně, že.
1: 19. benefiční koncert na opravu kaple Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech u Moravského Berouna začíná v neděli v 16 hodin. Zval nás Leo Friedl, děkujeme a přeji hodně spokojených návštěvníků.
2: Děkujeme za přání.
1: Naslyšíme
2: se na vás.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc, je 8:45. Dobré ráno. Svátek má dnes Olivia Oliver. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká den Marie Orodovnice, první mrazíky, no dnes sluníčko i trocha mraků, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Ráno slunečné, teď malinko zataženo, ale vypadá to nadějně, napsala Dáša z Jeseníku a přidává teplotu 9 stupňů Celsia. Velké losiny 9,5 stupně, oblačno, píše Božena, která dnes bude vařit na oběd svíčkovou a věří, že vydrží i na zítřek. A Hana má v Bohuňovicích 10 stupňů a bude péct makové buchty. Ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Přímo z místa.
3: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne. Víkend je před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu se na Červenohorském sedle uskuteční od 7 do 11 hodin podzimní festival ptactva. Můžeme tak nahlédnout do práce přírodovědců, píše Petr. Ve Štítech bude v sobotu na tenisových kurtech od 10 hodin štítecký kotlík, čekají nás ochutnávky a hodnocení kotlíkových specialit, napsala Věra. V sobotu se na hřišti u komunitního centra v Konici uskuteční soutěž Zlaté šufan pro mladší a starší žáky. Od 9 hodin budou družstva připravovat kotlíkový guláš a soutěžit v braném závodu. To už je vzkaz od Lukáše. O víkendu má Hrad Sovinec akci Duchové a dušičky, netradiční prohlídky. Zavedou návštěvníky do hradu plného duchů, strašidelných pověstí a záhad, napsala Eva, která dodává, že se snad nebude bát. Lukáš píše, že v sobotu se v Kolářových sadech v Prostějově uskuteční od 12 do 18 hodin třetí ročník prostějovského Oktoberfestu. Návštěvníci ochutnají piva z mini pivovarů z Prostějova okolí a také regionální speciality. No a v neděli bude u Laguny v Přerově od 13 hodin zakončení motorkářské sezony. Děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče pitné vody mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na Přerovsku dál platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Vodohospodáři dokončili stavbu nového přivaděče pitné vody mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Nový šéf hasičů chce zásahové týmy specializované na požáry a tornáda. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad, prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Zajistit problémové dodávky pitné vody i v období sucha by měl nový vodovodní přivaděč na Přerovsku. Vodohospodáři ho postavili mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Desetikilometrový úsek stál více než 197 milionů korun. Stavba trvala necelé dva roky.
2: Problémy s nedostatkem vody letos v létě řešili obyvatelé Podhoří, místní části Lipníka nad Bečvou. Díky novému přivaděči by se už opakovat neměli, potvrzuje Ksenie Pospíšilová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Lipníku.
3: Tady tou stavbou bude zajištěna stabilní dodávka kvalitní pitné vody, kdy Podhoří bylo zásobeno místním zdrojem, kde byl kolísavý v tom období sucha a i ta kvalita mohla být tím suchem zhoršená.
2: Vodovody a kanalizace aktuálně připravují výstavbu navazujícího úseku přivaděče, a to z Lipníka nad Bečvou do Čekyně. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravované k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmu bude 5, každý bude mít na starost jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
4: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
1: Činohra Moravského divadla Olomouc uvede dnes první premiéru sezony, drama Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Klasické dílo světové dramatiky se na jeviště olomoucké scény vrací podruhé. Poprvé se diváci s příběhem ženy, která bojuje o svoje právo na existenci a právo žít podle svých představ, setkali hned v první sezóně Českého divadla v Olomouci v roce 1921. Režie nové inscenace se zhostí slovenský režisér Marian Pecko, pro kterého to bude čtvrtá spolupráce s olomouckou činohrou.
5: Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková z Přerova postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila 6-4, 6-1. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku čtvrté místo v závodě na 200 metrů znak. Časem minuta 51,12 sekundy zaostal jen o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa, jeho Afričan Koucí.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci, nehoda se stala v Pražské ulici za křižovatkou Střídou míru ve směru na Mohelnici. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně. V koloně se zdržíte. Kvůli dopravnímu omezení za exitem 211 Bělotí na dálnici D1 kolona je v obou směrech, počítejte se zdržením do zhruba 10 minut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: K
5: Krásný pátek, krásný poslední pracovní den tohoto týdne je 2. října, pár minutek po 9. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Jak už bylo řečeno, máte naladěn Český rozhlas Olomouc, no a na mě je, abych naladil vás na to, co uslyšíte v následující hodině. Vydáme se společně do Přerova, kde proběhne akce v rámci festivalu Den architektury. Do Přerova můžete vyrazit také za moderní architekturou, no a to bude právě akce, která proběhne zítra, tedy v sobotu. Vycházka společně s historičkou umění a architektury Terezou Holoubkovou. Pozveme vás už za malou chvíli. Pozveme vás také na dnešní akci do Štěpánova u Olomouce, kde v kině od 17 hodin budou promítat film s detektivní zápletkou, do kterého budou moci zasahovat i diváci, převážně tedy seniori. Uslyšíte také podrobnosti za chvíli. No a připravený Mirek Kobza se svojí další pohlednicí, tentokrát navštívíme Jakubovice, malou vesnici na Šumpersku. Zjistíte třeba to, jak je možné, že tam najdeme farní kostel. Zjistíte také to, že bude zpívat Petr Spálený, Cool and the Gang, ale jako první nic jí neschází, no kdo by to mohl být, Hana Zagorová. Krásný poslech.

0: byl Petr Spálený a jeho píseň Hráč právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kam se vydáme společně právě teď? Vydáme se do Přerova, který se i zásluhou železnice v 19. a 20. století stal městem průmyslovým. Díky tomu tam najdeme nejen industriální architekturu, to samozřejmě dominuje, ale také rezidence továrníků. No a na ty se zaměří sobotní vycházka festivalu Den architektury, na kterou vás zve historička umění a architektury Tereza Holoubková. Sraz je ve 14 hodin v ulici Svisle, no a kromě těch vil továrníků budou představeny také stavby, kde žili stavebníci nebo umělci.
1: Jednu tu vilu navrhl bratr stavebníka, který byl architektem velice významným v Přerově. To opravdu bylo v těch úplně čistých intencích funkcionalismu. Krásný půdorys, krásná čistá architektura. Další zase je vlastní vila jednoho z architektů. Uvidíme ty čisté formy, kdy těm architektům ten stavebník do toho moc nemluvil.
2: Tito architekti potom bydleli v tom Přerově, oni se s ním propojili?
1: Ano, tito architekti právě, které tam budeme prezentovat, konkrétně tedy Josef Polášek, Karel Kovařík a Alois Pilc, tak to byli všichni tři architekti, kteří nebyli úplně nutně z Přerova, ale usadili se tam a založili si tam vlastní stavební firmy. Velice obecně bychom mohli říct, že všechny ty stavby, které uvidíme, jsou buď v intencích funkcionalismu nebo takového purismu. Právě třeba ta jedna vila Jana Poláška od jeho bratra Josefa Poláška, to je opravdu takový ten čistý bílý funkcionalismus, kostka, ale trochu inspirovaný tou nautickou architekturou, že tam vidíme takový ten námořní můstek, terasu a podobně. Naopak třeba vila Karla Kovaříka, on byl hodně spojen s Baťovskou projekční kanceláří, tam on začínal. Takže v té vile můžeme vidět právě nějaké ohlasy té baťovské architektury, jsou tam ty červené cihly a zároveň on měl hodně rád trošku jako členitější prostor, takže to je takový jako více kvádru na sobě a i tím, že ta vila je na konci parcely, na konci uliční čáry, tak si mohl trochu jako dovolit jít do prostoru více. Ta inspirace tou baťovskou architekturou byla spíše v té funkčnosti a vlastně ve vizuálu té fasády, než úplně v tom půdorysném plánu a jednoduchosti kostek baťovského stylu. Poskládal několik kvádrů k sobě, různých tvarů, různých velikostí a v každém tom kvádru byla nějaká funkce, nějaká místnost. Potom tam budou další tři vily, všechny tři jsou od architekta Aloise Pilce. Alois Pilc byl velice významný architekt 20. 40. let, 20. století a nejenom v Přerově. Máme od něj i vily v Kojetíně, v Lipníku, v Hranicích. Aktuálně máme napočítaných zhruba 20 vil v tomto období od něj v těchto městech. Naprostá většina, možná tak 15 z toho je v Přerově. Byl to architekt hlavně známý pro sokolovny. Udělal sokolovny v Hranicích, Kojetíně, Lipníku, Vlkoši. Hlásil se i na soutěž na Přerovskou, ale vzhledem k tolika zakázkám nestihl odevzdat projekt včas. Alois Pilc opět byl jeden z těch architektů, který tvořil v tom krásném čistém funkcionalismu. Uvidíme tři vily od něj, kdy právě si projdeme trošičku od těch úplně z konce 20. let, které jsou ještě takové trošku zdobnější,

0: Vilovou čtvrť a ta se stavila právě v tomto období a tam je nádherná ukázka různých stavitelů, různých architektů a vůbec celou tuhle oblast mám hrozně ráda a myslím si právě, že Přerov má takové to své kouzlo, že ne každý tam jako jezdí, ale když mu člověk přijde na chuť a jde se tam podívat a k tomu právě třeba slouží ty naše procházky, aby se podívali na Přerov jinýma očima, tak zjistí, že je tam spousta nádherného.
1: Sraz je v sobotu ve 14 hodin v ulici Svislé číslo 15 u rodinného domu Jana Poláška poblíž areálu základní školy. Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

Pokud stejně jako kapela Kabát míříte třeba někam na sever, tak vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kam se vydáme za chvíli. Pozveme vás do Štěpánova. Seniori bez hranice, to je projekt, který cílí na bezpečnost seniorů v dopravě, míří totiž právě tam. Od 17 hodin se tam dnes v kině bude promítat film s detektivní zápletkou, do kterého budou moci zasahovat i diváci. Více už za chvíli, potom, co dospívá Dalibor Janda.

0: Dalibor Janda a jeho legendární Hurikán právě teď dohrál na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Na bezplatnou projekci interaktivního edukativního filmu Senior bez nehod, který zábavnou a srozumitelnou formou připomíná, jak se bezpečně pohybovat v dnešním silničním provozu, zve kino ve Štěpánově. Promítání snímku začíná v 17 hodin a je důležité upozornit na fakt, že se návštěvníci můžou stát jeho součástí nebo respektive budou zasahovat do děje. Vysvětlíme teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc s Martinem Opatrným, mluvčím projektu Senior bez nehod. Dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak v úvodu bychom určitě měli představit celý projekt nazvaný Senior bez nehod. Čím se zabývá?
1: Senior bez nehod se zabývá, jak název napovídá, tomu, aby seniori jezdili bez nehod, aby nebyli účastníky dopravních nehod a aby vše přes ve zdraví fungovalo. To znamená, takovou určitou hravou edukativní formou se zaměřujeme na to, jak připomínat některé řidičské návyky, jak třeba upozorňovat na dodržování některých pravidel, jako třeba přednost zprava a podobně, a vůbec na to, aby ten provoz na silnicích byl pro seniory bezpečný, a to nejenom s ohledem na to, jestli jedou autem, ale i zda jedou po chodníku nebo jedou na kole či elektrokole.
0: Ten projekt se běží od roku 2018 a prezentuje se v těch nejrůznějších formách. Jsou to přednášky, besedy, divadla. Teď je to právě nově ten film, který jsme zmiňovali. Proč právě promítání filmové?
1: Má to několik důvodů. Ten film je interaktivní, jak už jste zmiňoval, za chvilku vysvětlím, a navíc je dostupnější. My jsme dřív volili formu divadelního představení, byl o to velký zájem, ale přece jenom to divadelní představení není tak flexibilní jako filmová projekce. A navíc filmové představení, které máme připravené a na které srdečně diváky zvu, tak je udělané takzvanou formou kinoautomat. Starší posluchači si možná vzpomenou na pana Horníčka, kinoautomat Montreal. To znamená, běží film, běží děj a ten se v určitém okamžiku zastaví. A diváci přímo v sále mají možnost hlasovat, jak by měl pokračovat. To znamená, tahle interaktivní forma je pro ty diváky zajímavější a více si z toho také zapamatují, odnesou.
0: Můžeme možná, aby jsme diváky, případné návštěvníky nalákali ještě více, prozradit něco z děje samotného filmu?
1: Děj nechci úplně prozrazovat, ale určitě můžeme říct, že je to komediální detektivní zápletka a jde o případ ztraceného elektrokola, které se tam bude vyšetřovat, a jak už jsem říkal, diváci mají možnost sami vstupovat do toho děje, respektive ten děj ovlivňovat svým hlasováním.
0: Na co na vašich akcích nejčastěji upozorňujete? Vy už jste zmiňoval některá ta pravidla, která se snažíte připomínat, ale co jsou třeba ty největší problémy právě ve spojení seniori a doprava?
1: Pokud jde o seniory a dopravu, tak tím základním je, řekněme, taková určitá obezřetnost, pozornost nebo ztráta kognitivních smyslů. To znamená, v momentě, kdy senior sedí za volantem, tak tím největším problémem není rychlost, ale právě třeba to, že přehlídne nějakou značku nebo zapomene na přednost a podobně. Hodně nám také narůstají nehody na elektrokolech. Je potřeba si uvědomit, že to elektrokolo je těžší, rychlejší, je tam delší brzná dráha a tady pouze zhruba asi 57% lidí používá přilbu. Takže jsou to i takové maličkosti, jako třeba přilba na kole, a nebo reflexní pásky, protože seniori jsou přeci jenom takový pomalejší chodci na přechodech, když nosí tmavé oblečení, tak všechno nejsou tak dobře vidět. Takže takovéhle maličkosti mohou zachránit nejenom život, ale třeba i zdraví.
0: Kde najdou naši posluchači více informací, nejen třeba o tom dnešním promítání, ale o celé činnosti projektu Senior bez nehod?
1: Všechny informace najdou na webových stránkách 3x2tv.seniorbeznehod.cz. Tam se mohou také podívat, kdy máme třeba některé přednášky, diskuse anebo filmové projekce. A ty filmové projekce prostřednictvím zmíněných webových stránek si mohou také v podstatě objednat třeba některé domy s pečovatelskou službou nebo další subjekty, se kterými rádi spolupracujeme.
0: Říká mluvčí projektu Senior bez nehod Martin Opatrný. Děkuji vám moc.
1: Hezký den a bez nehod.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Dodejme ještě, že film s detektivní zápletkou Senior bez nehod, vytvořený speciálně pro seniorskou skupinu, který reflektuje běžné dopravní situace, se kterými se můžou setkat v každodenním životě, jako řidiči, cyklisté nebo chodci, nabízí dnes od 17 hodin kino ve Štěpánově. Vstup je zdarma.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalone, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová by si přála, ať žije show. Věřím, že i vy, naši milí posluchači, si přejete, aby dále vysílal Český rozhlas Olomouc. Společně se teď vydáme do Jakubovic na Šumpersku. Vypravíme se tam s naší další rozhlasovou pohlednicí Mirka Kobzy. Zastavíme se v tamním kostele Na nebe vzetí Panny Marie, který je skutečným raně barokním skvostem. A jak krásně se vyjímá ve zdejší horské krajině, i o tom bude dnešní povídání.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jakubovice jsou malebnou vesničkou nedaleko Štítu, která se na svazích Hrubého lesa vypíná. Skutečně na svahu, neboť není, že položená stavba této obce má výšku asi 350 metrů, zatímco nejvýše položený dům se může pochlubit nadmořskou výškou přes 600 metrů. A proto je pozoruhodné, že se zde lidé usadili natrvalo již před rokem 1350. Právě z tohoto roku máme první zprávy o Jakubovicích. A ku podivu, již tehdy je vesnice zmiňována jako farní obec. Dá se předpokládat, že Jakubovice v té době musely mít větší význam než dnes a byly jakousi středověkou střediskovou obcí. Původní kostel v Jakubovicích byl patrně dřevěný. Nepřímo nám to potvrzuje i zpráva z Hrudské fary, která v roce 1690 uvádí, že dřevěný kostel je zcela zničený. Zajímavá je také informace z knihy Zábřiško v období feudalismu do roku 1848 Jana Březiny, která uvádí, že původní kostel byl zasvěcen svaté Kateřině. Jinde jsem podobnou zmínku ale nenašel. O faře, která zde byla již v roce 1350, kdy byla začleněna do nově vznikajícího litomyšlského biskupství, máme jen velmi málo zpráv. Z těch, které se dochovaly, však můžeme předpokládat, že farnost existovala téměř po celou dobu existence kostela. V 16. století pak byla patrně v rukou nekatolíků. Dá se tak předpokládat i z toho, že tehdy Jakubovice patřily k rozsáhlému zábřežskému panství, které bylo nejprve v držení husitsky laděného rodu Tunklu ze Zábřeha a Brníčka, a právě při prodeji panství Mikuláši Trčkovi z Lípy je uváděno v Jakubovicích kostelní podací. Co to znamená? Každá farnost musela mít v minulých dobách své patrony, kterými byli většinou držitelé místních panství nebo statků, dohlížející na řádný ekonomický chod farnosti. Zakladatelé farnosti tak museli finančně zajistit jejich budoucí existenci a současně i obživu zdejších duchovních. Důležitou součástí patronátu bylo právě právo podací nebo také prezentační, což znamenalo, že tento patron měl právo určit si, kterého duchovního by na své faře chtěl, byť s tím musel souhlasit i biskup. Také následná vrchnost, tedy pánové z Boskovic a Žerotínové, kteří Jakubovice přičlenili k rudskému panství, byli protestanti. A tak se není co divit, že ve zprávě o zničeném kostele se psalo, že zde byl jeden neposvěcený nekatolický oltář. Po roce 1621 připadlo celé panství Lichtenštejnům a zdejší fara zůstala pravděpodobně dlouho neobsazená. V 90. letech 17. století návrat ke katolicismu do zdejšího kraje pokračoval pomalu. V dobových pověstech se totiž stále vypráví o skrytých protestantech scházejících se v lesích okolo obce. Možná i proto přistoupila vrchnost urychleně ke stavbě nového chrámu a už v roce 1697 byl dokončen současný půvabně raně barokní kostel, jednolodní stavba zasvěcená nově Na nebe vzetí Panny Marie. Vlastního faráře se ale obec a okolní vesnice, které do farnosti patřily, dočkali až téměř o 100 let později, v roce 1784. Do té doby byla farnost spravována právě z Rudy nad Moravou. Kostel se stal nedílnou součástí panoramatu i života obce. K velkým úpravám došlo v roce 1822, ale třeba i v době totality, kdy v roce 1976 prošel velkou opravou. I dnes, kdy je sice farnost spravována z nedalekého Písařova, si jej místní obyvatelé váží. A tak jej najdeme v perfektním stavu a stal se opět dominantou nejen Jakubovic, ale celého údolí, na jehož úbočí vesnice stojí. Přijeďte a přesvědčte se sami, stejně jako jsem to udělal já, když jsem vám dnes poslal pohlednici z kraje od pradědu na Hanou přímo od Jakubovického kostela. Zdraví vás Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

To byl Richard Miller, který rozeznával, věřím, že i vy rozeznáte, že posloucháte Český rozhlas Olomouc a poznali jste, že už se chystají ke zpěvu Boty. Za malou chvíli jsou tady zprávy v 10 hodin a potom Zvěřinec, tak zůstaňte poslouchat Český rozhlas Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dvě oběti měly v září dopravní nehody v našem regionu. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Lutín bude mít nové náměstí. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. V Olomouckém kraji zemřeli v září při dopravních nehodách dva lidé, řidič osobního auta a jezdec na motorce. První z nehod se stala na Přerovsku, druhá na Olomoucku. Počet obětí je stejný jako loni v září, vyplývá ze statistik dopravní policie. Od začátku letošního roku zemřelo na silnicích v regionu 15 lidí, potvrdil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad, prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu, pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
5: Lutín na Olomoucku bude mít nové náměstí. Dělníci ho postaví do jara příštího roku na nevyužívaném prostranství mezi zdravotním střediskem a obchodním centrem. Práce budou stát zhruba 38 milionů korun. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Jak bude náměstí vypadat, popisuje tajemník obecního úřadu Miroslav Brhel.
7: Tam v té levé části bude pódium pro pořádání kulturních akcí. Vedle bude vodní prvek, bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
5: Pracovníci gymnázia v Olomouci Hejčíně dnes zahajují oslavy 70. výročí založení školy. V 19 hodin začne v sále Reduta koncert významných absolventů a současných studentů gymnázia. Pokračuje spolupořadatelka oslav Lenka Dohnalová-Mlynářová.
8: V první půlce, která bude vrcholit chorální fantazií Ludvíka van Beethovena, uslyšíte například Elišku Tkaročíkovou, která byla letošní finalistkou Pražského jara. Ve druhé půlce se můžete těšit na rockové a popové skladby v podání rockové kapely smyčcového kvartetu a solistů, kteří se tomuto oboru věnují.
5: V sobotu pořádá gymnázium v Olomouci Hejčíně setkání současných i bývalých studentů, učitelů a přátel školy.
9: Sport.
5: Přerovská tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4, 6-1. Linda Fruvirtová ve druhém kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovovou ve třech setech. Karolína Muchová z Olomouce právě hraje ve druhém kole s Britkou Boltrovou. O postup do třetího kola dnes budou hrát také Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové.
4: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a slabý během dne mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Mosty kontrolují, případně opravují dělníci. Na dálnici D1 do Ostravy jedou mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi levým pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři.
0: 4 minuty po 10. hodině. Máme pátek, přejeme vám krásné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc a v tomto čase pravidelně otevíráme zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Začneme ale jedním výročím. O tomto víkendu, který je před námi, ten 1. říjnový, se budou slavit velmi frekventovaná a velmi oblíbená jména. V sobotu Bohumil a v neděli 4. František. Ale víte, jaký svátek ještě k Františkovi patří? Je to Mezinárodní den zvířat. Pravidelně připadá na 4. říjen každého roku. Tahle tradice začala v roce 1931 ve Florencii na setkání ekologů a datum bylo zvoleno na počest právě svatého Františka z Assisi, který byl patronem zvířat a přírody. No a cílem je připomenout, že zvířata jsou živé bytosti, že je máme chránit a vytvářet jim dobré životní podmínky. Tak na to nezapomínejte, ať už na ty své anebo na ty, kterým můžete pomoci třeba v útulcích prostřednictvím nejrůznějších sbírek anebo třeba i jiné vlastní osobní podpory. Tak tolik alespoň k úvodu, k Mezinárodnímu dní zvířat. No a zvířatům se za chvilku budeme věnovat také s veterinární lékařkou paní doktorkou Karolínou Štoselovou. Zorejšková u mikrofonu.

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

páteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tak ještě jednou vítejte vy všichni při poslechu ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Už tuhle chvíli je s námi v našem poradníku veterinární lékařka paní doktorka Karolina Štoselová z veterinární kliniky FIVET v Třebčíně. Zdravíme našeho talismana labradorku FI, jako vždy. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Vítejte, vítejte. My máme velice zajímavá témata, která dnes otevřeme. Samozřejmě jsme tady pro vás, naše posluchače, takže pokud byste se na cokoliv chtěli ptát, tak určitě můžete, máte možnost zeptat na telefonu 221 555 444, nebo SMS-kově na 723 70 33 51. Ale máme tady také spoustu zajímavých témat. Podíváme se třeba na to, jak se dělá veterinární medicína v terénu. Je to něco opravdu jiného, než to, co vidíme na klinikách, na těch velkých klinikách a veterinárních ordinacích. Takže tam nahlédneme do praxe, přímo do terénu. No ale samozřejmě, protože paní doktorka Karolina Štoselová se kromě vlastně své běžné praxe stará také napříč celou Moravou o útulky, o kočičí depozita, tak i do těch kočičích depozit teď nahlédneme. Co je nového s kočičkami?
2: S kočičkami, no hlavně teďka proběhl běh jako kdyby na podporu útulku jako všeobecně.
1: Ano, to bylo minulý týden.
2: Minulý víkend, myslím.
1: Minulý týden v neděli.
2: Jo, přesně tak.
1: Ve Smetanových sadech, ano.
2: Ano, takže to určitě jako podporu, to je naprosto super. Byly tam i stánky, třeba i od depozita Elinka tam byl stánek vyložený, kde jste si mohli i zakoupit nějaké drobnosti, abyste podpořili tento depozit. Nicméně teďka ty depozita jsou úplně plný. Máme po prázdninách a samozřejmě koťata. Takže depozita jsou plný, nemají už vůbec kapacity, takže ideální čas teďka si pořídit nějakou kočičku, klidně i roční, oni jsou většinou vymazlený. Depozitum Chválkovice taky má plný depozit, má tam nějakých 25 koček minimálně, koťata, starší kočičky, třeba roční. Ty chci říct jenom, že to nemusí být vždycky koťata, ty roční kočky jsou taky velmi jako přizpůsobivý, zvyknou si, mazlí. Už nemusíte je učit, nerozkoušou nic podobně, takže určitě doporučuji takhle i podpořit. A co bych ještě chtěla říct, tak třeba máme ještě teďka sbírku na kočičku Bobinku. Kočička Bobinka je malý koťátko, který bylo nalezený, kdy mělo velmi špatný stav očiček a bohužel přišlo o obě očenka. Takže už nemá ani jedno očenko sice, ale je naprosto vitální, hraje si, normálně chodí na záchodek, je to normálně plnohodnotný prostě koťátko, který krásně roste, je sice v domácím prostředí, ale chodí na škrabadlo, všechno si najde, takže hraje si, takže je to naprosto úžasný a tam je posledních asi 4 dny do konce sbírky na Dóniu, takže určitě i na mých stránkách, jako na Facebooku ze Světa FIVET se můžete podívat a klidně podpořit ještě Bobinku.
1: Co, kdybychom si chtěli vzít kočičku k adopci, tak co vlastně se pro to musí udělat?
2: Určitě kontaktovat depozitum a každý depozitum to má trošičku jinak. Někdo podepisuje kupní smlouvy a podobně. Někdo to takhle nemá, takže vždycky kontaktovat to dané depozitum, jet se tam určitě podívat. Samozřejmě chci říct, že někdy ty návštěvy jsou trošku náročnější, protože jak je tam hodně těch koček, přijde tam zase někdo cizí, ty kočky jsou takový trošku plaší, ale jakmile jdou vlastně do těch nových domovů, tak se velmi rychle prostě adaptují, takže se nebát.
1: Ano, co to znamená, ještě poslední dotaz k této části, vlastně pořídit si kočku, protože třeba na vesnicích, a měli jsme tady minulý týden zrovna takový dotaz od jedné posluchačky z Olomoucka, která nechtěla být jmenovaná, a ten dotaz se týkal toho, že sousedé zachraňují kočky, adoptovali si nějaká koťátka a mají už doma 3 a nechali je a nechávají je volně vlastně běhat po venku, a ty kočičky, že navštěvují pravidelně cizí zahrady, a zrovna posluchačka si stěžovala, že jí tam rozhrabávají záhony, kakají tam.
2: Rozumím.
1: A chytají ptáky. Tak co to vlastně, musí to takto být?
2: Takhle, správně by kočka neměla být vůbec na volno. Pokud si pořídíme kočku, tak má být zabezpečená. To znamená v
1: ideální... ale jak chcete zabezpečit kočku takového dravce?
2: Normálně zahrady mají takový, dávají se na poty takový, jako kdyby směrem do zahrady, aby vlastně jako nevyběhl, jako kdyby nepřeskočili ten plot. Takže jsou různé voliéry a podobně.
1: Vlastně,
2: přesně
1: jako
2: tak. Jo, takže jsou tak, takže by se měla takhle zabezpečit úplně správně kočka. Jo, je to na domluvě se sousedy, ano, je to pro mnohé prostě nepříjemný, samozřejmě kocouři tam můžou i čůrat, ono to pak smrdí, pak vznikají právě to, že třeba se do těch koček střílí diabolkama, prosím, nedělat to, domluvit se sousedama. Jo, ale samozřejmě i ti sousedi by měli vědět, že ano, sice to tak vždycky bylo, že kočka je na volno, ale bohužel už nejsme v době XX, už jsme v nějaké době nějaké modernější,
1: někam jsme se posunuli.

0: Děkujeme za tuhle radu. Za chvilku otevřeme další téma, a to je téma veterinární medicína v terénu. To jsme tady ještě neměli, tak se na to za chvilku podíváme s paní doktorkou Karolínou Štoselovou. Pokud vy byste samozřejmě měli nějaký dotaz, potřebujete něco pořešit, tak můžete. Tady je telefon k nám.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Tak tohle byly činasky tady v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. S vámi je zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna. A mám tady pozdravení od pana Jirky z Olomouce Stupkovi pro paní doktorku Štoselovou, který děkuje za všechno, co dělá pro kočičky z celého srdce. Moc a moc ji pozdravuje a přeje jí hodně zdravíčka. Tak se držte, paní doktorko,
1: Jež, to je krásná. Moc krát děkuju.
0: Ano, takže děkujeme panu
1: Takových
0: Jirkovi.
1: Takových mám málo, takže jsem ráda za to. Děkuju.
0: Děkujeme panu Jirkovi z Olomouce Stupkovi za krásné pozdravení. A my jsme slíbili to téma veterina v terénu. Když se řekne veterina v terénu, tak se mi vybaví knížky Jamesa Herriota.
1: Ano, ano. Prostě
0: ten známý veterinář. Ale jak to vlastně probíhá ve skutečnosti? Protože my vesměs chovatelé běžní vím, známe prostě veterinární kliniky a přijdeme do toho prostředí veterinární kliniky nebo ordinace, kde je veškeré to vybavení a prostě tam počkáme v té čekárně a prostě jsou všechny ty přístroje a

0: a tam se prostě řeší jako veškeré ty problémy, ale co to je ta veterina přímo in natura v tom terénu?
1: Tak samozřejmě je to omezené. Jo, nemůžeme dělat všechno v terénu, takže samozřejmě nejčastější výjezdy jsou teda eutanázie, k tím se ale samozřejmě dostaneme příště, to jako trošku lákám na příští vysílání se mnou, nicméně dále to je třeba vakcinace, kdy třeba mají víc psů, často jezdím třeba nebo hlídám porody, to znamená hlídám si porod u fenky, kdy vlastně třeba případně, když jsou nějaké komplikace, tak jedu přímo domů, případně dám infuzi, zkontroluji pomocí sona, jestli ty štěňátka ještě žijí, nežijí, jak to vypadá. Zkusíme to samozřejmě všechno jako kdyby přirozeně a pokud to nejde, tak samozřejmě beru fenu a jedeme teda, ale mám možnost jet rovnou na sál, mám to připravený, takže pak případně následuje se třeba císař. Jo, ale vyloženě to hlídání porodu je docela častý a s tím samozřejmě pak zkontroluji třeba po porodu, jestli tam nezůstala nějaká placenta nebo nějaký ještě třeba štěňátko nebo celkově si můžu zkontrolovat fenu. A pak s tím souvisí třeba i očkování a čipování štěňátek. Já je nechci brát zbytečně jako kdyby do cizího prostředí, kde prostě samozřejmě i když je vše možná dezinfekce a podobně, tak pořád je to nějaký infekční prostředí, takže já jezdím vlastně k ním domů, tam je načipuju na vakcínu, oni to většinou ani neví, spí, dostanou nějaký pamlsky, já dostanu strašně moc pusínek, kousanců a podobně a všichni jsme spokojení. Takže třeba i tady v rámci tady tohohle hlídání porodu, vakcinace je třeba teďka po vysílání pojedu na vakcinaci vlastně 4 pejsků, takže ono, když než vezmete 4 velký psy, třeba typu husky, tak vlastně, když to dáte do auta, přijedete a podobně, tak je lepší samozřejmě, že třeba tam pojedu já. Co se týká nějakých výjezdů, co se týká nějakých zdravotních problémů, tak je to třeba omezený. Jsem schopná odebrat krve, klinické vyšetření, s pomocí sona se podívám třeba na hrudník, na břicho a podobně, abych jako zhodnotila stav. Stalo se mi několikrát třeba, že jsme bohužel třeba fenu museli potom rovnou odvíst jako na operaci, protože třeba německý ovčák najednou prostě stará fenka lehla, bohužel už nemohla vstát. Já jsem zjistila, že má prasklou slezinu, nádor na slezině. Takže musela okamžitě na transfuzi a na operační sál. Tohle jsou věci, které samozřejmě já v terénu nevyřeším. Takže ano, má to nějaký omezený, zánět močáku vyřeším, průjmy zvracení většinou vyřeším, pokud to není třeba zvracení z toho, že má někde uvízlý cizí těleso a není to třeba na chirurgickou intervenci, ale takový ty základní, jako v podstatě jsem schopná vyřešit.
0: No, to by bylo možná docela zajímavé nahlédnout na to, jak vlastně, protože vy si vlastně tím pádem sebou musíte vozit ordinaci. Tak trošku. Ano. Tak nahlédnout na to, jak vlastně vypadá vnitřek automobilu veterinární lékařky.
1: To se neptejte. Nevím, jak to mají kolegyně, ale to se radši neptejte.
0: Ne, na ta zařízení se podíváme za chvilku s paní doktorkou Karolínou Štoselovou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: No a my vstupujeme v tuhle chvíli do finální části našeho povídání s paní doktorkou Karolínou Štoselovou dnes ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc a povídáme si o veterině v terénu. Co vlastně všechno je možné, že je to něco úplně jiného než taková ta klinická praxe ve veterinárních ordinacích a prostě na klinikách. A slibili jsme, že se trošku mrkneme na to, co teda veterinář, když pracuje přímo takhle v terénu u těch zvířat, co všechno musí vozit sebou.
1: Tak já určitě vozím sebou přenosný sono. A to je takový jako základ. Co se dá ještě, co se týká krví, tak já si většinou jenom odeberu a vyšetřím si to v ordinaci. Ale je třeba spoustu terénních veterinářů, který dělá třeba jenom koně nebo podobně a mají vyloženě třeba i centrifugu a jako přístroje na vyšetření krve nějaké základní, mají přímo v autě. Ale to jsou vyloženě, který dělají čistě tu terénní medicínu. Tím, že já vlastně dělám jako hodně v ordinaci a ten terén dělám tak jako bokem, když je prostě potřeba, hlavně jako pro klienty, kteří fakt nemůžou, tak si je vozím kdyby do ordinace.
0: Takže to je takový základ. Takže třeba i staří lidé, kteří mají vlastně pejska a nemůžou vlastně přijet s velkým
1: psem. Přesně tak. Jo, i s malým. Prostě jsou to lidi, kteří třeba už nemají řidičák, jo, a jsou uvězněný, tak prostě přijedu, jo. Vozím sebou samozřejmě váhu, takže krve si vozím do ordinace, sono, rentgen by se teoreticky dal taky, ale většinou jako, když je zlomená noha, tak stejně to budu referovat prostě kolegovi Kubovi Procházkovi jako ortopedovi. A to totiž nedělám, takže jsou jako takové omezení a jinak já třeba na hrudník nebo tak mi hodně stočí sono, takže je to o i zkušenostech, takže v podstatě já si vystačím jenom se základníma věcma, holící strojek samozřejmě a podobně.
0: Mě tak vlastně napadá trošinku jakoby srovnání s tou humánní medicínou, kde vlastně dříve byli lékaři, dnes jede prostě všechno v ordinacích a na klinikách přes přístroje. Dříve byli lékaři a také vím, že jsem, protože jsem z lékařské rodiny, takže ti staří praktici byli zvyklí hodně vyšetřovat pohmatem, pohledem, poslechem a prostě takhle si vytvářet klinický obraz
1: toho si myslím, pacienta. Že je teďka jako opravdu v poslední době jako trošku problém, jak v humánní, tak ve veterinární medicíně, protože ono je opravdu nejdůležitější je anamnéza, to znamená, já třeba opravdu anamnézu odebírám půl hodiny, 3/4 hodiny. Takže já se jenom vyptávám na celý život, abych právě si udělala tu mozaiku a na základě té anamnézy už hodně, jako kdyby mě to někam posune. Takže já si myslím, že když mě někdo pošle třeba jenom na konzultaci nějaký laboratorní výsledky, tak já říkám, nezlobte se, já vám je nevyhodnotím, protože já potřebuju vědět, co se tomu zvířeti děje, jaký má další klinické příznaky, co se vlastně prosedělali ty krve a podobně, protože když mi dá někdo jenom laboratorní výsledek, pro mě je to jenom kus papíru, nic neříkající, nevím o něm vůbec nic, může to být v pořádku a nemusí to být v pořádku. Takže třeba tohle, když mě někdo dá jenom opravdu výsledky, já říkám, nevyhodnotím, protože já potřebuju anamnézu, klinické vyšetření a případně ještě něco dalšího. Jo.
0: A my se tady dostáváme vlastně možná i k finální otázce toho, jak je pro chovatele, kdo má jakékoliv zvíře, které doma chová, jakéhokoliv mazlíčka, že vlastně je strašně důležité to zvíře pozorovat a vědět vlastně o něm, znát je to zvíře. Já vím, že mě se třeba kolikrát přátelé smáli, když jsem říkala, že prostě každý den sledují to, jaký má ten můj pejsek hovínka, nebo jakým způsobem, nebo jak vypadá to čurání zrovna jako ten den, ale jako to jsou asi všechno věci, které když se potom něco stane, tak vlastně pro toho veterináře asi jsou důležité pro tu základní anamnézu.
1: Přesně tak, je to, jak to říkáte.
0: Nebo jestli se škrabe, nebo kde se škrabe a tak dál.
1: Ano, ideálně fakt jako ono, mohlo by se někdo smát, ale jako opravdu pro nás je nejdůležitější, kdyby tady ta anamnéza jako z dlouhodobého hlediska, takže ideálně si fakt třeba zapisovat nějaké věci, protože když já se zeptám, líže si packy, jo, líže si packy, občas teda jako vidím, že si líže packy, nebo vždycky, když přijdeme zvenku, tak on si je čistí. Ne, zdravý pes, pokud není alergik, tak si nikdy nečistí packy. Nevidíte psa, který by si vyloženě jako lízal packy, jako možná řeknete, občas možná si jako jako olízne, ale není to tak, jako že byste věděla pravidelně, že si líže packy. A tohle pro mě už je známka alergie. Jo, takže tohle je všechno pro mě jako důležitý. A jestli je to třeba sezónní, to znamená, a je to třeba horší to lízání packek na jaře, nebo na podzim, nebo v zimě, a už takhle jako víme a najednou zjistíme, že je vlastně alergický na roztoče, takže jakmile zavřou lidi po létě okna, začnou topit, tak dobrý den, roztočí ven a začne vlastně drbání, začne lízání a podobně. A víme, že už je ten pes alergický třeba na roztoče a stačí to jako kdyby omezit tu dobu, jako kdyby řešení té alergie jenom třeba fakt na zimu. A tohle je strašně důležitý, protože tady je právě ta anamnéza. Takže třeba já, když dělám dermatologii, tak já opravdu potřebuju, já si odebírám půl hodiny až 3/4 hodiny jenom anamnézu. A ideálně to ještě napíšu lidem dopředu, aby si to jako uvědomili, jestli se tohle vůbec děje a jak často.
0: Jak je důležitý znát toho svého domácího mazlíčka skutečně a mít to vypozorované. Jsou to takové věci, o kterých by se možná zdálo, že jsou banální, ale vlastně jsou opravdu takovým tím základem. Já jsem moc ráda, že o tom dnes mluvíme. A my vlastně v tomhle povídání budeme pokračovat příště, protože my se s vámi, paní doktorko, setkáme v dušičkovém čase.
2: Ano.
0: Bude to 30. října a budeme mít téma vlastně odchody těch našich zvířátek a také domácí eutanázie. A vůbec, no, bude to těžké. Takže
1: to
0: vy,
1: těžké.
0: kteří si nás opět budete chtít poslechnout s paní doktorkou Karolínou Štoselovou, tak tohle bude dušičkové téma 30. října. A už teď, paní doktorko, děkujeme za váš čas a přejeme hodně zdravíčka vašim klientům. Díky moc, nashledanou.
1: Moc krát děkuji za pozvání, děkuji.
0: Zůstaňte s námi i dál, my se za chvilku budeme věnovat morčatům a jejich chovu.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radio Český rozhlas Olomouc. My jsme vám nedávno představili velkou chovatelskou výstavu v Přerově v našem vysílání. Reportér Aleš Spurný je tam byl a potkal tam mimo jiné také mladou chovatelku morčat, Elišku Toběrnou. No a vy se teď dozvíte také to, jak vlastně se morčata chovají, kolik jich Eliška chová a poradí, jestli chovat raději jedno anebo více morčátek.
1: Někteří chovají jenom, aby měli mláďata a prodali, ale já je chovám, abych vlastně měla výstavní jedince, kteří potom na těch výstavách vyhrávají.
2: A daří se?
1: Jo, daří se. Už jsme teďka v poslední době vyhráli 3x nejlepšího mladého chovatele.
2: Co to obnáší vychovat šampiona?
1: Hodně peněz, hodně krmení a hlavně výběr kvalitních zvířat.
2: Kolik jich máte?
1: Kolem 120.
2: Jak poznáte, kteří jsou disponovaní pro to splodit ty další šampiony?
1: No, většinou ty nejkrásnější morčata dohromady nedají nějakého šampiona, takže je vždycky lepší dát nějakého šampiona a nějaké horší morče. Takže je to většinou taková loterie.
2: My tady vidíme převážně hnědé kousky a tam na boku je jedno takové barevnější morče.
1: No, to je Rozeta, bezbarvení šiml černá červená. To je vlastně nová barva, kterou chci chovat já.
2: Ještě je tam nějaký zrzek.
1: Ano, to je červená samička, která je s tímto samečkem do páru.
2: Co z toho vznikne, zrzavý nebo ten barevný?
1: Samička má vlohu pro kresbu šiml, takže můžou být mláďata šiml a šiml červení, nebo šiml černá červená, anebo jednobarevní červení.
2: Vy tu také nabízíte rady budoucím chovatelům, ku příkladu, jestli mají chovat doma pár morčat, nebo jestli můžou mít jenom jedno.
1: Morčata jsou společenská zvířata, takže určitě chovat v páru. My bychom taky nechtěli být prostě celý život sami, bez nikoho, takže vždycky určitě ve dvou stejného pohlaví, anebo kastrovaný samec a samička.
2: Může jich být i víc pospolu, tady vidíme tři třeba.
1: Ano, určitě jich může být víc. Nejlepší je skupinka samiček s kastrovaným samcem nebo skupinka samiček, ale samečci maximálně fakt po dvou.
2: Já jsem viděl třeba u křečků, že když byli dva samci spolu, že na sebe útočili a docela si přiváděli i závažná zranění.
1: To u morčat tak není. Morčata potřebují velký výběh nebo velkou klec a hodně prostoru. Takže většinou, když je nějaký problém mezi samci, je to kvůli prostoru.
2: Kdyby si někdo chtěl koupit jenom to samotné zvíře, je lepší samec nebo samice?
1: Samec a ideálně nějaký dospělý, který už je prostě starší a bude to zvládat lépe, ale určitě samotu nedoporučuji.
2: Lidé se s těmi zvířaty také mazlí. Nakolik dokážou být kontaktní a nakolik je jim to příjemné?
1: Morče samozřejmě není pes. Ale třeba samečci jsou kontaktnější a mazlivější než samičky. Samičky mají radši ten svůj klid, ale ti kluci umí být fakt pohodáři, takže si je vezmete někam k televizi, budete je prostě hladit a oni si u toho lehnou a budou spokojení.
2: Kde vás můžeme potkávat, kromě této výstavy?
1: Po celé České republice jezdím do Prahy na Toulcův dvůr, jezdíme do Lysé nad Labem, jezdíme tady do Dětkovic, do Olomouce, do Štěpánova, do Tochovic, takže všude po republice.
2: Chováte ještě jiná zvířata nebo pouze ta morčata?
1: Ještě mám pár křečků, chovám plšíky africké, barevné myšky a zakrslé králíky.
2: Tohle je myška?
1: To je myška barevná a tady můžete vlastně vidět plšíka. Oni jsou teďka zalezli, spijou přes den a aktivní jsou hlavně v noci, když je tma.
2: Zvířátko malinké, které zrovna odpočívá tady v toaletní trubičce. My jsme to křečkům také dávali do terária. Proč chovat plšíka afrického? Čím je to zvíře zajímavé?
1: Je to spíše zvíře na pozorování, jakože vypadá pěkně, ale není to nějaký mazlíček nebo tak.
2: Co se týče stravy pro ta morčata i třeba pro toho plšíka, pro tu myšku, je to náročné nebo seženeme třeba nějaký už mix, který jim nabídneme?
1: Tak pro plšíky se dá koupit směs, myš je taky všežravec a pro morčata se dají koupit granule, potom taky potřebují seno, zeleninu, bylinky a sem tam nějaké ovoce.
2: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Podívejte se také na naše webovky, ano, olomouc.rozhlas.cz a najděte si tam rubriku našeho regionálního stopaře Aleše Spurného, který pro vás má v příspěvcích a v reportážích krásně zpracována všechna místa, která na tom svém putováním po regionu navštívila. Jsou tam samozřejmě také fotografie a videa. Tak mrkněte na olomouc.rozhlas.cz. No a za chvilku už si také poslechněte nové aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc, ať víte, co se děje, jak to vypadá na silnicích i s počasím. A pak už pokračuje náš dopolední proud plný pozvánek a tipů z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Až 900 nových hasičů by chtěl do 5 let přijmout jejich nový ředitel. Ohrožení lesů kůrovcem a suchem po extrémně horkém létu zjistí kontrola lesů České republiky. Na farmářské trhy můžete dnes do centra Šumperku. Polojasno, přechodně oblačno, teploty až 23 stupně Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí Společně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD, která bude v nadcházejících komunálních volbách kandidovat spolu se Svobodnými a Trikolorou. Společně chce v letošních volbách získat nejméně 5 mandátů v zastupitelstvu, nyní v něm má 4 zastupitele, uvedl předseda Společně Robert Runták. Do komunálních voleb v Olomouci je zaregistrováno 12 kandidátek, volby budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
6: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce a měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
5: Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
7: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
8: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
7: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
8: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
9: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
8: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Tradiční farmářské a řemeslné trhy dnes hostí centrum Šumperku. Stánky regionálních prodejců najdete na hlavní třídě. Své zboží tam budou nabízet až do 16 hodin, pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
10: Páteční farmářské a řemeslné trhy jsou pro návštěvníky na šumperské hlavní třídě otevřené od 8 hodin ráno. Lidé na nich seženou například sezonní ovoce a zeleninu, maso, bylinky, sýry, přísady a také rukodělné výrobky anebo květiny.
1: Sport.
5: Olomoucká tenistka Karolína Muchová v Pekingu porazila 7-6-6-1 Katie Boltrovou a ve třetím kole ji čeká přemožitelka Lindy Fruvirtové Ludmila Samsonovová. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu.
4: Počasí.
5: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý během dne mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Vozovku dálnice D1 opravují dělníci u Bělotína. Pracují ve směru na Ostravu mezi 310. a 0,5. a 311. kilometrem. Jezdí se tam jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je pátek 2. října, pár minutek po 11. hodině. Právě jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Co uslyšíte dál? Spoustu hudby, jako třeba Pavla Bobka nebo Mekyho Žbírku. No ale také vás budeme zvát, protože je pátek, bude tady víkend a věřím, že se chystáte využít ještě toho krásného babího léta, které tady máme, a třeba někam vyrazit. No a nemusíte, pokud jste z Olomouce, přímo nemusíte vyrážet daleko. Představíme vám totiž velkolepé oslavy 70. významného olomouckého gymnázia Hejčín, no tak si počkejte, co všechno se dnes a zítra chystá. Pozveme vás také ale na naše vysílání. Zítra nás něm totiž čeká první díl nového původního seriálu, který se inspiruje návštěvou Wolfganga Amadea Mozarta v Olomouci. Přineseme podrobnosti, no a připraven je také další díl pořadu Babské rady. Vilém Pospíšil přeje krásný poslech.

0: Country Boy, píseň, kterou dospíval právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Pavel Bobek. Dnes a zítra probíhají oslavy 70 let gymnázia Hejčín v Olomouci. V sobotu proběhne program přímo v areálu školy, zahrnuje prohlídky, budovy, výstavy, setkávání a také hudební vystoupení. Dnes v 19 hodin začíná v Redutě koncert komortního sboru Lenky Mlynářové Dohnalové. Tam vystoupí také významní hudebníci, kteří právě hejčínské gymnázium absolvovali. Se sbormistryní jsme se setkali přímo ve škole, kde sbor zkoušel skladbu od Ludvika van Beethovena.
1: Mým cílem bylo pozvat všechny absolventy, kteří v oboru hudebním něčeho dosáhli a kteří se na tom koncertě budou prezentovat, takže takovým spojovacím prvkem bude můj komorní sbor, který je složen z absolventů, dále z hostů a ze současných studentů gymnázia. Byli přizváni i instrumentalisté. V první půlce je takovým velkým lákadlem Eliška Karlčíková, naše bývalá studentka, která letos se dostala až do nejužšího finále Pražského jara. Bude s námi hrát chorální fantazii Beethoven. V první půlce je možné slyšet klarinetisty, flétnisty, dokonce tam máme harfenici. Chceme také, aby ten koncert byl velmi vizuální a hned v první půlce diváci se mohou těšit také na krásný balet, který doprovodí Barkarolu od Offenbacha. Druhá půlka bude zvučená a tam si vzpomeneme na naše rockové a jiné lásky, to znamená jazzové lásky. A představí se tam Oldřich Smysl, který nám kdysi zpíval Ježíše. Je to herec Městského divadla v Brně, který dostal cenu hudebních publicistů. Dále se tam představí děvčata z rockových kapel, dvě holky Vytázkovy. No a celé to ukončíme písní, kterou vzdáme hold gymnáziu, a to je Gaudeamus igitur. Konkrétně tady na tom koncertě bude přes 80 účinkujících.
2: Jak proběhnou celé ty oslavy?
1: Oslavy se skládají ze dvou částí. První je slavnostní koncert v Redutě, na který vás srdečně zvu, který mám ve své režii a dramaturgii a který tedy bude provázet můj komorní sbor. Bude se konat 2. října v 19.00 v Redutě. No a v sobotu pak bude následovat ve škole zahradní slavnost, kde se můžete těšit třeba na New Street Band, na kapelu Martina Stánce a na potkávání se všech různých ročníků, které prošly naší školu.

0: Pojďme si ještě tedy zrekapitulovat repertoár Večera v Redutě.
1: První polka je klasická, představí se tam třeba i solistky z Janáčkovy akademie muzických umění, vystudované operní zpěvačky. Uslyšíte tam právě Beethovenovu chorální fantazii ve fantastickém provedení Elišky Tkadlčíkové. No a druhá polka bude věnovaná spíše rockovým písním. Zpíváme třeba Beatles, písničky od Pentatonix a třeba i od Queenu. Vzpomeneme si na naše bývalé kolegy a na všechny studenty, kteří prošli naším gymnáziem, takže budeme zpívat třeba takovou vzpomínkovou písničku Freddieho Mercuryho Who Wants to Live Forever, abychom vzdali poctu všem, kteří třeba i mezi námi už nejsou.

z instrumentalistů sóla hrají harfenice, dále je tam smyčcový kvartet, klavíristé jsou dokonce tři, dále je tam klarinetista, který hraje současně i na flétničku, no a ve druhé půlce nastoupí rocková kapela se saxofonem a se smyčcovým kvartetem.

0: kde mohou zájemci slýchat vaše produkce mimo tento slavnostní koncert?
1: Děláme třeba vánoční koncerty, teď jsme měli výroční koncert a jinak takovým naším majstrštíkem je to, že se vracíme k muzikálu, takže zpíváme s filharmoniemi. Asi nejkrásnější vystoupení muzikálové bylo v Gongu pro 1500 lidí s Janáčkovou filharmonií Ostrava, kde zpívali naši solisté a náš sbor a naše roková kapela. A naším velkým hostem byl Dan Bárta a také Radim Šváb, Phantom opery z Prahy a někteří ještě solisté z Městského divadla.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

Lucie Vondráčková a její píseň Kdy vzlétnu já. Píseň, tuším z roku 2013, vznikla k tehdy filmu, k animovanému filmu, který v té době vyšel. No a když jsme mluvili o letu a letcích, tak pokud vy jste fanoušky nejrůznějších letců, tím myslím ptáky, tak byste zítra mohli vyrazit na Červenohorské sedlo, kde se mezi 7 a 11 hodinou uskuteční podzimní festival ptactva. Seznámíte se tam s výzkumem a kroužkováním ptáků, jde totiž o takový významný migrační koridor, no a můžete tam nahlédnout právě do práce přírodovědců. Jak jsem říkal, akce je od 7 do 11 hodin, takže je potřeba si trošku přivstat a můžete přijet na místo autobusem ze Šumperka v 6 hodin a 10 minut, nebo z Loučné nad Desnou, tam jede autobus v 6 hodin a 38 minut. Organizátoři doporučují vzít si teplé oblečení a třeba čaj na zahřátí. No a pokud nemáte rádi ptáky, ale ten let vám úplně nevadí a máte třeba děti, tak můžete dnes vyrazit do Milovanské ulici do Podštátu, kde se od 4 hodin uskuteční drakiáda, akci pro samozřejmě celé rodiny s dětmi, doplní soutěže a nejrůznější občerstvení. Za malou chviličku už vás pozveme na zítřejší vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Připraven je totiž první díl nového seriálu, který se inspiruje návštěvou Wolfganga Amadea Mozarta u nás v Olomouci. Už za chvíli po písni.

0: Ostrov Olomouce, to je projekt naší stanice, který těží z historie zmíněného města. Každý rok v jeho rámci vznikne v Českém rozhlase Olomouc nový dramatický seriál, který je minulostí Olomouce inspirovaný. Tentokrát kvůli dvěma výročím padla volba na Mozarta. Autorkou původního scénáře je Magda Vdovičinová. Povídali jsme si s ní u Mozartovy dočasné sochy na Olomouckém horním náměstí.
1: Zjistila jsem, že tady byl Mozart ve svých 11 letech a vlastně málem zemřel na Neštovice. Ale já osobně se hodně bojím toho, když hrajou děti v rozhlase nebo kdekoliv. Prostě si myslím, že to představuje určitý riziko. Takže jsem nechtěla, aby tam vystupovala 11-letá postava. A tak jsem se snažila to vymyslet tak, aby tam vlastně to dítě nemuselo vůbec figurovat a nakonec se to povedlo.
2: Jak na vás ta epizoda olomoucká zapůsobila z Mozartova života?
1: Právě ta situace, kdy on tady umíral na ty Neštovice, mě inspirovala k tomu, že ho sem vlastně nechám do té Olomouce vrátit, ale to až v roce 2020 za covidu. A že tyhle ty dvě situace samozřejmě s nějakou takovouhle pandemií, řekněme, jsou dost podobné a co to vlastně může generovat za drama.
2: Takže se tam ocitáme, už to tady bylo v seriálu z cyklu Ostrova Olomouc, dvě paralelní časové roviny, tak to nás čeká i u Mozarta.
1: Dá se říct, že ano, ale ještě je tam k tomu něco navíc. Tím tématem je, bych řekla, nějaká minulost, se kterou nejsme vyrovnáni a ani to vlastně nemusí být primárně minulost naše. Myslíme si, že se nás to netýká, ale ukáže se, že se nás to prostě bytostně týká. Já vím, že mluvím hodně obecně, ale nechci prozrazovat ten děj.
2: Právě přemýšlím, jestli se to týká těch pandemií nebo čeho vlastně.
1: To se týká životů všech lidí, ale lidi, kteří byli tak výjimeční jako Mozartovi, asi nejen Wolfganga, celá jeho rodina, možná mají ještě nějaká, řekněme, hlubší traumata nebo víc věcí k řešení, protože u toho Wolfganga, jak ta jeho hudba hraje naprosto zásadní roli, tak prostě i ty u jiných lidí, co by byly malé bolístky, tak tady prostě jsou zvětšené přes mikroskop.
2: Mám pocit, že v dnešní době jsou hodně populární žánry horor, tajemno, spiklenecké teorie a na to vy tam asi taky narážíte. Byl jsem u několika situací při natáčení a mluvilo se tam o zednářích, ale co mě potěšilo, že s nadhledem.
1: No, je to tak, jak říkáte. Samozřejmě ty zednáři jsou spojení tady s tím žánrem, těch prostě spikleneckých různých fantazy, já nevím čeho všeho. Ale zase na druhou stranu pravda je, že Leopold i jeho syn Wolfgang svobodnými zednáři skutečně byli. A pro mě Wolfgang není pouze takovým tím géniem, který někde jako skotačí, jak v tom Formanově geniálním filmu, ale je to i člověk hluboce duchovní.
2: Jak na vás se zapůsobilo natáčení?
1: Viděla jsem opravdu jenom část, hlavně zpěvy, protože musím předeslat, že se tam docela dost zpívá v téhle minisérii. Dokonce jedna melodie hraje ústřední roli. Strašně moc se mi to líbilo. Musím říct, že režisér Tomáš Soldán, všichni herci, zvukař, dramaturgině Eva Lenartová, všichni prostě odvádějí perfektní práce, jsem s tím strašně spokojená, hrozně se těším, až to uslyším v celku.
2: Árie zakletá v čase se to jmenuje. Prozradíte, která to je?
1: Můžu naznačit, že je to árie, kterou sice Mozart doopravdy složil v těch 11 letech tady, ale která se zároveň nedochovala.
2: Jaký máte osobní vztah k Wolfgangu Amadeovi a k jeho tvorbě?
1: Já nevím, jestli vůbec existuje člověk, který by dokázal říct, že třeba Mozarta nesnáší, nebo že se ho vůbec nějak nedotklo, to snad ani není možné. Já tu hudbu miluju z mnoha důvodů, je to i taková jako harmonizační záležitost. V té hudbě prostě je něco, co nás přesahuje a je tam něco, co nás, teď by se řeklo moderně, nakopává a dává nám sílu mnohdy jít dál.
2: Když si to dám dohromady, ty těžké doby, o nich jste mluvila, ty epidemie, pandemie, Mozartovu hudbu, tak mně napadá, že to musí končit nějakou katarzí a že to musí být povznášející.
1: Doufám, že to tak je. Snažila jsem se o to a myslím si, že právě režisér Tomáš Soldán ani dramaturgyně Eva Lenartová by to nenechali spadnout, nenechali by spadnout ten řemen, takže pokud to někam táhnu celé 4 díly, tak určitě to dotáhnu k té katarzi.
2: Jak se vám líbí písková socha na Olomouckém horním náměstí?
1: Líbí se mi moc. Hned první den, co jsem sem přijela, tak jsem si to tady prohlížela a právě jsem vzpomínala na to, jak jsem tu hru psala, jak jsem se tady procházela ta místa, která hrají v té hře roli, a používám právě různé ty kašny, co tady máte, a hodně velkou roli tam hraje orloj. A to se dozvíte proč, až po poslechu, to nebudu prozrazovat.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: První díl nového seriálu si poslechněte v premiéře zítra po 18. hodině v cyklu Setkání s literaturou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá a její píseň Plamen. Před malou chvílí bylo 11 hodin a 45 minut. To znamená, že je pro vás připraven další díl pořadu Babské rady. Tentokrát se podíváme na jáhly. Jáhly mají pověst starobylého jídla, no a Jarka Vykoupilová vás přesvědčí, že se výborně hodí i do moderní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obylky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

To byla kapela Olympic a jejich píseň Jednou. Vy stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, no ale to dopoledne se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Ještě předtím zaspívá Michal David nebo Eros Ramazzotti, takže taková vzpomínka na minulé století u obou těchto pánů. No a potom už jsou připraveny aktuální zprávy ve 12 hodin přesně, no a potom, věřím, připravujete své mobilní telefony a voláte sem do studia. Písničky na přání budou za chviličku. Vilém Pospíšil přeje krásný víkend.

0: Bry Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letošní úroda kukuřice na Hané bude podle zemědělců podprůměrná. V Jeseňských lázních začíná série přednášek na téma zdraví. Hokejisté Olomouce nastoupí v Liberci. Odpoledne bude polojasno a teploty do 24 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Výnosy pod dlouhodobým průměrem zatím registrují pěstitelé kukuřice z Hané. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek. Viceagronom Martin Rosa ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
5: Na siláž jsme letos sjeli 170 hektarů z těch 250, takže krmení máme zajištěné, ale na to zrno nám už zbylo tady nějakých 70 hektarů. Nevím, jaký bude výnos zrna, ale výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
3: Je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. V lázních v Jeseníku dnes začíná tradiční akce Týden Vincenze Priznice. Její organizátoři připravili pro zájemce sérii přednášek. Návštěvníci se na nich dozví například, jaký vliv má vodoléčba na děti s astmatem. Viceobchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková.
6: Potom jsou tady další přednášky o historii inhalační léčby v Luhačovicích a další zajímavé přednášky, které může navštívit také veřejnost. Současně bude v 18 hodin otevřená kaple a hrobka Vincence Priznice a ve 20 hodin máme v zrcadlovém sále svatý František a vodoléčba krátkou přednášku napříč dějinami.
3: Akce Týden Vincence Priznice potrvá v Jesenických lázních do neděle. Sport. Hokejisté Olomouce v 7. extraligovém kole nastoupí na ledě Liberce. Utkání startuje v 18 hodin. Olomoučtí se v něm budou chtít vyvarovat inkasování laciných branek a vytváření zbytečných chyb v obraně, říká brankář Matěj Machovský.
7: Dáváme se dolů našima chybama, není to úplně, že by nás někdo přejel a přehrál. Bohužel, když uděláme chybu, dostaneme gól a když udělá soupeř chybu a dostaneme se do šance, tak tu šanci úplně neproměňujeme, takže nadřem se na góly a dostáváme je lacině.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno, od západu čekejte přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, přechodně mírný jižní vítr. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty podobné jako dnes, 20 až 24 stupňů, na horách 14 až 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 u exitu 308 Hranice ve směru na Ostravu. Vozovka je tam zúžená na jeden pruh kvůli nehodě nákladního auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám dobré poledne a k obědu, pokud právě teď se dáte, tak dobrou chuť. V tuhle chvíli už otevíráme polední písničky na přání. Nevím, jak moc četné mezi vámi našimi posluchači je jméno Oliver, které dnes má svátek, a také Olivie. Možná, že ani ne, ale kdybyste náhodou někoho takového znali, tak určitě mu nezapomeňte poslat pěkné přání k svátku a pěknou písničku. Co je ale také velmi důležité, je, že před námi je víkend a v sobotu má svátek Bohumil a v neděli 4. František. Jak víte, tato jména jsou velmi oblíbená, tak možná pokud máte mezi svými milými Františka nebo Bohouška, zkuste už teď vytáčet telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444, nebo můžete poslat SMSku s přáním těm svým milým. A také nezapomeňte na narozeninové oslavence. Blahopřejeme vám, kteří dnes máte právě ten svůj narozeninový den. Tak hodně zdravíčka a ať se vám dobře daří. Přeje tady za nás od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a těší se na vás Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání nám startují, ty páteční a druhé říjnové, a začínáme s panem Jardou z Mohelnice. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a jeho posluchače. Chtěl bych popřát dnešním narozeninám Božence Zapletalové z Mohelnice. Boží, já ti přeji pevné zdraví, moře lásky a radost nejmladší vnučky Teresky, která bude mít 7. října 5 roků. A Božího požehnání přeje manžel.
1: Všechno jen to nejlepší. Přejeme také vaší paní z Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste vybral písničku Můj čas Hany Zagorové. Slyšíme tam i Standu Hloška Petra Kotvalda. Tak blahopřejeme a ať se píseň líbí. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju tedy.
1: Blahopřejeme tedy a máme tady další vzkazy, další pozdravy. Hezké odpoledne přejeme všem posluchačům. Chtěla bych vás poprosit o hezkou písničku pro moji milou tetu Oldřišku Hrubičkovou z Přerova. Právě dnes milá teta Oldřiška Hrubičková slaví své krásné kulaté narozeniny. Milá tetínko Olinko, znamenáš pro mě víc, než si možná myslíš. Nejsi jen teta, ale jsi i kamarádka a když potřebuju s něčím poradit, nahrazuješ i mámu. Budeš stále mít v mém srdci místo. Mám tě moc ráda, ale to nejen já, ale i ostatní členové naší velké rozvětvené rodiny. Mega oslava již proběhla v prodlouženém víkendu. Byla moc krásná. Moc ti za ní všichni děkujeme. A nejvíce ze všeho si přejeme, abys byla především zdravá a byla ještě dlouho mezi námi. Za písničku moc děkuji a spoustu srdečných pozdravů a blahopřání milé tetě Oldřišce Hrubičkové z Přerova. Ke kulatým narozeninám posílá Maruška a Vašík.

0: 12 hodin a 14 minut, takže ještě jedna minuta zbývá do čtvrt na jednu a spoustu času pro písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu 221 555 444 míříme do Daskabátu. Je s námi paní Bohumila. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosila bych zahrát paní Svatavě Bartoňkové k jejímu zítřejšímu životnímu jubileu. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, boží ochrany. A přeji to sestra Bohunka, švagr Milan a švagrová Mirka.
0: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci. Jen to nejlepší, paní Bartoňkové, a krásnou oslavu k tomu určitě.
1: Děkujem.
0: A samozřejmě i písničku. Vy jste vybrala Goodbye, my love. Naschledanou.
1: Kde
0: mi z Rusos bude zpívat. A tahle písnička letí také Evičce a Františkovi do Strukova, Františkovi od Brna a Františkovi Špručkovi, veterinárnímu lékaři. Já vám přeji pevné zdraví. Vaše práce ať vás baví, ať brzy a zakrátko vyléčíte každé zvířátko. Štěstí ať při vás stojí a rány po operaci se rychle hojí. Dobře, ať se máte a stále vaše léčby jsou dobře, ať se máte stále a vaše léčby jsou dokonalé. Ať si pěkně oslavíte svátek a ve zvěřinci nechybíte ani jeden pátek. Ať je zima nebo horka, přivítá vás paní Zorka. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme, paní Zdeničko, krásný vzkaz, krásný pozdrav a také krásná písnička také pro Františky.

0: vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí, to se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
3: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude se skupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalón, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A s vámi písničky na přání. Na telefonu je paní Alena z Moravičan. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní Zorinko. Zdravím vás a všichni posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla popřát k narozeninám domohlednice Božence Zapletalové. Ať je zdravá, ať je spokojená a užívá si krásných narozenin. Ale dál bych chtěla taky k nedělnímu svátku panu Františkovi Sedláčkovi popřát všechno nejlepší, ať se jim daří s Jořinkou, ať je všichni občasňují, protože jsou to velice dobří kamarádi, kteří, když se potkáme, on totiž taky pochází z Doubravice, ten pan František.
5: Ano.
6: Takže to jsou všechno okolní. Takže všechno nejlepší, krásný podzim, který všichni očekáváme. A kdyby přešla voda z pámbička z vrchu, bylo by to jenom dobře. Mm-hmm. Takže děkuji vám a mějte se hezky.
5: Ano. Pozdravujeme velmi tam k vám, Moravičany, Doubravici a samozřejmě všechny jmenované. Nashledanou.
6: Nashledanou.
5: Paní Alenka z Moravičan byla s námi a vybrala nám třešňové květy, takže si dáme orchestr Karla Vlacha. Písnička letí také kamarádovi Bohouškovi Koláčkovi z Újezda. Zítra bude mít Bohoušek svůj svátek. Bohoušku, my ti do Újezda přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radost z každého dne. Přeje Boženka a Jarda.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc, zdraví do Litovle, je s námi pan Jiří, dobrý den.
2: Krásný sluníčkový dobrý den, paní moderátorko, přeji vám, vaším kolegům do Olomouce na Pavelčákovu a krásný, příjemný páteční odpoledne přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Všem přátelé, krásný dobrý den. Jak slyšíte vy, co jste mě slyšeli v úterý a dneska, tak je to 101. Já bych chtěl touhle cestou poděkovat a pozdravit všechny moje hudební přátele, kteří mi psali SMS zprávy a posílali mi hudební pozdravy s přáním zdraví, zdraví, zdraví. Ano, přátelé, vaše pozdravování mě dojalo, potěšilo a zároveň teda i vidíte, že i uzdravilo.
1: Prozby byly vyslyšeny, ano.
2: Ano, prozby byly vyslyšeny.
1: Funguje to.
2: Takže já bych chtěl srdečně pozdravit a poděkovat paní Janičce a Jiřímu Doroštění, paní Marušce do Kroměříže, paní Zdeničce do Prostějova a Ledičkovi do Tovačova. Všem přátelé mnohokrát děkuji, děkuji, děkuji. A krásné pozdravy s přáním krásně prožitého dnešního celého dne a sobot celého víkendu, který je před námi. Přeji kromě těm čtyřem, které se jmenoval, paní Minace do Přáslavic, Lidušce do Olomouce a Marušce do Prostějova. To je všechno a ostatním všem posluchačům rovněž pěkné prožití, celý sluníčkově prožitý víkend. Uh-huh. Pani Zorinko, já vám děkuji moc krát.
1: Tak děkujeme.
2: Báječně. Tak, poslední moje úterní slova byly, že práce mě vyléčí, taky mě vyléčila. takže já vám jdu pokračovat.
1: Tak ať to zdravíčko hlavně vydrží a jo, to přejeme jo. Samozřejmě všem. Tak jo, děkujeme, držte se, nashledanou.
2: Taky moc krát děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Pan Jiří z Litovle, písnička letí také pro Františky k nedělnímu svátku. Jsou to Františkové Žaloutkovi do Bučic a Čáslavy. Františku seniorovi, Františku synovi, Františku juniorovi. Přejeme jim všechno jen to nejlepší a hlavně mnoho zdraví a pohody. Javorničtí. 2. října, tedy právě dnes, slaví krásných 92 let pan Antonín Kubenka z Lesnice. Milý tatínku, přejeme ti hodně zdravíčka do dalších let, klid, pohodu a stále dobrou náladu. Také boží požehnání panu Antonínu Kubenkovi, to přeje dcera Eva s celou rodinou. A ještě vzkáz, krásný pozdrav pro radost a pro potěšení. K zítřejšímu svátku letí kamarádovi Bohumilu Rostovi z Újezda. Bobo, všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu a lásku s Aničkou a celou blízkou rodinou. Srdečně Bohumilu Rostovi do Újezda přeji sedláčkovi. Blahopřejeme.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání, zdraví paní Zdeničku z Lipníku nad Bečvou a pana Václava. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak my bychom chtěli písničku, jak jsme vám říkali.
1: Ano.
2: Panenko z Kouta.
1: Ano.
2: A patří to Zorince do Českého rozhlasu Olomouc.
1: Děkuju.
2: A teďka Petrovi do Přerova a Ondrovi tady do toho bufetu na náměstí.
1: Aha, no, jak tam mají ty výborné, výborné chlebičky.
2: Jak mají ty výborné rolády,
1: rolády,
2: chlebičky,
1: jo,
2: a
1: takový. Dobře.
2: No.
1: Tak jo, takže určitě jo. Pozdravujeme všechny jmenované. Jo. Také
2: ano.
1: Vás a krásný víkend.
2: Ano.
1: Nashledanou.
2: Ano, děkujeme taky.
1: Paní Zdenička.
2: Jste nám to vzala.
1: Jo, jo, rádo se stalo. Nashledanou a krásný den. Paní Zdenička Václav z Lipníku. A zdravíme také do újezdu k zítřejšímu svátku. Blahopřejeme Bohumilovi Rostovi a v neděli má svátek František Sedláček, náš kamarád. Tak oběma přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti manželka a kamarádka Anička. Dnešní den je narozeninový pro kamarádku Boženku Zapletalovou z Mohelenice. Milá Boženko, my bychom ti chtěli popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a boží požehnání. Přeje Lída a Pepa. Zdravíme milou Boženku Zapletalovou z Mohelnice. Blahopřejeme k narozeninám. A pěkný pozdrav ještě posíláme také holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, paní Helence z Úhelné, Vlaskyčce do Krnova, Standovi do Bernardic a Miladce do Přáslavic. Děkuji za krásné písničky, všem přeji krásný den a hlavně hodně zdravíčka. To všem jmenovaným přeje paní Anička z Vápené.

0: z místa.
1: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brničku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu Přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Paní Jiřinka ze Sutkova se k nám také dovolala do písniček na přání. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače a děkuji vám, Zorinko, za milé přivítání.
3: Ano.
4: A chtěla bych poslat tuto písničku včerejším narozeninám do Hrabové paní Marušce Skálové. Já ji přeji a panu, jejímu manželovi, v neděli je Františka, tak to spojíme dohromady, tak bych jim přála hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti, hlavně zdraví, zdraví, které tolik potřebují. Já vám, manželé, přeji hodně lásky, hodně trpělivosti a mějte se hezky, ode mě vám posílám krásné přáníčko. Maruško, nebuď na měko, vždyť do stovky je daleko, vydrž, dá se s tím zdravím tvojím ještě dlouho žít. Děkuji, Zorinko, a posílám všem, kdo mě znají, pozdrav Marušce Dokolšová, Aničce Dobludová, Františkovi od Brna. Děkuji, Zorinko, a hezký den a příjemnou službu. Nashledanou.
3: Děkujeme velmi za krásné pozdravy i do Českého rozhlasu Olomouc. Pěkný víkend. Nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Paní Jiřinka ze Sutkova vybrala Evu a Vaška. Písnička je připravena. Posíláme ji také pro milého přítele Zdeněčka ze Šumperka. Zdeněčku, mám tě moc ráda. Jsi pro mě vším na světě. Iva Velké Losiny. Zdravíme Zdeněčka ze Šumperka od Ivy. Hezké odpoledne přeje Jirka z Olomouce Stupkovi. Věrný posluchač a zdraví všechny posluchače a všechno nejlepší přeje panu doktoru Františku Špručkovi k nedělnímu svátku. Pěkné hudební blahopřání posíláme Bohouškovi Koláčkovi z Újezdu. Zítra slaví svátek a tak přejeme Bohoušku zdraví, štěstí, rodinnou pohodu. Lída a Pepa Prokešovi blahopřejeme Bohouškovi Koláčkovi. A ještě jeden pozdrav, zdraví, štěstí, pohodu a hodně síly přejeme k svátku Františkovi Boučníkovi z Lipníka nad Bečvou. Pozdrav posíláme i manželce Jindřišce Františkovi Boučníkovi do Lipníku i paní manželce Jindřišce. Všechno jen to nejlepší přeje Liduška a Jenda z Olomouce.

0: Stříbro ve vlasech zpívali Eva a Vašek. Míříme teď za paní Helenkou z Uhelné. Dobrý den, paní Helenko.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Já bych chtěla pozdravit ty děvčata, co mě pořád zdraví. Jenže já jsem si potloukla hlavu a jak jsem s ní praštila, tak ta čísla vypadla. Hmm. Jak mohli vypadnout do betonu, to nevím. Ale ne a ne si vzpomenout, tak za vaši pomoci jsem něco dala dohromady a zdravím paní Marci do Žulové.
0: Ano.
1: A Zdeničku z Přáslavic, Milatku.
0: Milatku z Přáslavic, ano.
1: A ještě paní Bartošovou z Vápene. To byla taková zlatá sousedečka. Hmm. A děvčátka, nezlobte se na mě, vypadlo mi to z hlavy a zůstalo to v tom betoně někde. Tak se nehněvejte a posílám vám krásnou písničku pana Holku, abyste měli ráj. No, já mám ráj tady.
0: Ano.
1: To jsem si rozbila sama. Nikdo mi ju nerozbil tu hlavu. Mě Helenka opatřuje krásně.
0: Tak,
1: Ale tak vás všetky zdravím. Děvčátka moje zlaté, mějte se hezky. A pá.
0: Tak ať to přestane bolet brzy, paní Helenko, a všechno se dá dokupy, držte se a těšíme se zase příště. Naschledanou, a však ta jména dáme dohromady. Paní Anička z Vápené a Jitka ze Žulové, paní Marci ze Žulové, tak ty všechny na vás moc a moc myslí, a také paní Vlaskička z Krnova, takže moc a moc pozdravujeme. Naschledanou.
1: Děkuju, paní Zorinko.
0: Paní Helenka z Uhelné nám vybrala Dana Hulku. Písničku posíláme také jako poděkování za krásné odpoledne ke Dni seniorů Městskému úřadu ve Vrbně pod Pradědem, za blahopřání jubilantům, pěknou zábavu s hudbou a za pohoštění. Děkuji manžele Březíkovi. Zdravíme tedy do Vrbna pod Pradědem všechny seniory. Všechno nejlepší k dnešnímu krásnému životnímu jubileu. Přejeme Antonínu Kubenkovi z Lesnice, přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody, přeje syn s rodinou. Pěkný sluníčkový den přejeme, děkuji za gratulaci rodině Hrubých do Moravičan, paní Alence, manželovi Rostovým, taktéž do újezdu, děkuje pan František Sedláček a zdravíme Ivanku z Velkých Losin, která mi posílala přáníčko, moc za ně děkuji, mám ji velice rád. Ivanku z Velkých Losin zdraví její přítel Zdeněk. Dobrý den, prosím, zahrajte hezkou písničku z celého srdce pro nejmilejší paní Zdeničku z Holubic, s velkým poděkováním za krásnou básničku, písničku k svátku, moc mě to pohladilo po srdci. Nejmilejší pozdravení také milé Aničce z Bludova, Jiřince ze Sudkova, Mařence a Františkovi z Hrabové, Marušce do Bludova a Miladce z Přáslavic. Všem přeji krásné sluníčkové dny, hodně zdraví, štěstí a lásku všech přeje František od Brna. A ještě pozdrav, který letí do Dolního újezdu starostovi panu Zgislavu Hazovi nebo Hážovi a všem, kteří připravili včera krásné setkání s hudbou a pohoštěním nám dříve narozeným. Za všechny do Dolního újezda starostovi a všem ostatním děkuje paní Lidka.

0: Tak nám pomalinku dospíval Dan Hulka. My tady máme ještě jeden vzkaz, jedno přání v písničkách Českého rozhlasu Olomouc těch poledních. Paní Zdena z Olomouce se k nám ještě dovolala. Paní Zdeničko, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Chtěla bych moc popřát paní Helence, která mluvila naposledy, hodně zdravíčka, štěstí. I podzim jako období života je krásný, aby ještě dlouho poslouchala tento pořad, kdy si vzájemně přejeme všichni všechno nejlepší a posíláme si pozdravy, tak i paní Helence přeju, ať ještě dlouho slyší pozdravy, které jí posílám, a nebo i lidé posílají, ať je zdravá a ať je šťastná. Je to příjemná, milá paní, kterou strašně ráda poslouchám i v jejich letech. Hrozně jí fandím a přeju jen všechno nejlepší a zahrajte jí nějakou krásnou písničku, kterou
0: určitě
1: byste jí udělali potěšení na srdíčku a na duši.
0: Tak rádi zahrajeme, to byla paní Zdenička z Olomouce. Děkujeme a krásný den vám. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A hrajeme tady pro paní Helenku z Uhelné. Hrajeme také do Ružomberoka na Slovensku milému Ferovi. Posíláme písničku a přání pevného zdraví, rodinné lásky, pohodové dny, všechno jen to nejlepší, Hela s rodinou Přikrylovou a paní Boženka děkuje z Mohelnice všem, kteří ji nechávali hrát k narozeninám. Ještě jednou blahopřejeme. A teď už jen pozvánka ve 13 hodin nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc, pak už můžete být veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Dnešní téma sucho v ústech. Dobrý poslech.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. V Olomouci dnes budou soutěžit evropští básníci o cenu Václava Buriana. Čeští fotbalisté se chystají na zápas se Španělskem. Zítra bude slunečno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
5: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. V Olomouckém centrálu Muzea umění dnes v 18 hodin začne soutěž pěti středoevropských básníků a básnířek o cenu Václava Buriana. Součástí akce bude taky diskuze s porotci, říká mluvčí pořádajícího centrálu Tomáš Kasal.
6: Veřejná autorská čtení pěti nominovaných básníků a básnířek ze střední Evropy doplní projekce uměleckých překladů básní. Součástí večera je i hlasování o ceně diváků. Soutěžit bude pět básníků a básnířek: Viktoria Citráková ze Slovenska, Matyáš Dunajčík z Maďarska, Jonáš Hájek z České republiky, Odil Kenel z Německa a Antonína Tosiek z Polska.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisté se dnes přesunují do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
7: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedný repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobrý podmínky.
4: Zápas Španělsko-Česko začne zítra ve 20:45. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty stejně jako dnes 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a foukat má slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržení očekávejte na D1 u exitu 308 hranice ve směru na Ostravu. Vozovka je tam po nehodě nákladního auta zúžená na dva pruhy. A pozor také v Lipenské ulici v Olomouci, v obou směrech pracují tam cestáři na údržbě vozovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová. A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
9: Opravdu?
8: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
9: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
0: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jinak musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
0: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
0: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
0: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
0: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
0: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
0: čaj?
7: Ano.
0: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu, k mému překvapení, i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bombat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to...

0: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
1: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal a říká se, mám z toho sucho v puse a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. Aha. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
0: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
1: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
0: Ragády?
1: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
0: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
1: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
0: tak to vlhkost
1: to dýcháme.
0: Nemám.
1: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
0: Nemá?
1: Patriku, nemá.
0: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak
1: ano,
0: když to vlhkost dýcháme.
1: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
0: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
1: A teď se napijeme během písničky.
0: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali. A tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme ze suchosti v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký meloun, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu?
0: Obávám
1: se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zas budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zas na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hanušovice čeká kvůli povodním stěhování sportoviště. V Javorníku na Jesenicku dnes můžete vyrazit na koncert kapely Clarinet Factory. Olomoucká tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola na turnaj v Pekingu. Zítra bude jasno a teploty do 24 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť. Před dvěma lety je zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by vše mělo být do roku 2030. Řekl to starosta Hanušovic Marek Kost za sdružení Generace Y. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Jestli to udělal, popisuje její mluvčí Eva Pernicová.
2: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
0: Ve velkém sále kulturního domu v Javorníku na Jesenicku dnes v rámci mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu vystoupí kapela Clarinet Factory. Koncert začíná v 19 hodin. Více ředitelka festivalu Hana Polášková.
3: Dnes nás čeká trošku jiný hudební večer, než je na našem festivalu zvykem. Představí se nám hudební seskupení Clarinet Factory. Soubor vznikl v roce 1994 a vytvořil si svůj úplně vlastní hudební jazyk. Je to něco mezi jazzem, klasikou, elektronikou, minimalismem a world music.
0: Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Britku Boulterovou porazila 7-6 a 6-1. Ve dvou setech uspěla také hráčka přerovského tenisového klubu Linda Nosková proti Rumunce Ruseové. Sára Bejlek zase proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Fruvirtová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě bude zítra jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Foukat má slabý a jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 na 308. kilometru u Velké na Přerovsku ve směru na Ostravu bourala tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme dobré páteční poledne. Pokud se podíváte na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz, tak tam najdete celou sérii tipů na víkend z celého olomouckého kraje. No a pokud webovky dostupné nemáte, nevadí, my vám je postupně budeme servírovat, tedy ty tipy v průběhu těchto dvou hodin odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Začneme ale soutěží kniha Útěk na řecký ostrov. Krásný krásná odpočinková romantika. Je tady pro vás stejně tak porcelánový hrnek, audiokniha, dobrá detektivka, anebo třeba povídání o králi Karlu IV. Anebo spousta hudebních CDček. To vše je tady pro vás, kteří s námi budete hrát na telefonu 221 555 444. Těší se od mikrofonu Zora Jižková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a telefon 221 555 444. Už se na vás těšíme. Pozor, pozor, 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi je tady stále pro vás. Takže můžeme začít. Ceny znáte, povídali jsme o nich. První je na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, hezký pátek všem, tady Jarmila Janovice.
2: Paní Jarmilo, krásný pátek i vám. Je o to krásnější, že je zítra víkend, co vy na to?
3: Mně to je jedno, já jsem v důchodu.
2: O, takže užíváte každý den.
3: Ano, jako... já mám ráda i ty všední dny, že nemusím do práce. Mm-hmm,
2: i ty všední, i ty víkendové, tak to je dobře. Zkusme, kterou otázku jako první?
3: No, zkusím od jedničky.
2: Tak se ptám, kdo vymyslel onu známou evoluční teorii založenou na přirozeném výběru? Evoluční teorie založená na přirozeném výběru, tedy že silnější jedinec přežije. Za A. Einstein, za B. Voltaire, za C. Darwin.
3: Darwin.
2: Ano, byl to Charles Darwin, vydal svou teorii v roce 1859 v knize O původu druhů. Výborně, pojďme dál.
3: Dvojku.
2: Otázka číslo dvě se ptá, jak se jmenuje hinduistický bůh stvořitel. Jak víme, tak v hinduismu těch bohů existuje celá řada, ale bůh stvořitel se nazývá za A. Višnu, nebo za B. Brahma, a nebo za C. Šiva.
3: Tak to je hodně těžký. Aha. Tam se nevyznám. Já dám za A.
2: Dáváte boha Višnu. Představte si, že je to Brahma.
0: Jauaj!
2: Škoda.
3: Brahma, no.
2: Bůh Brahma, stvořitel.
3: Nevadí.
2: Tak děkujeme za hru. Naschledanou, krásný
3: víkend. Naschledanou.
2: Budeme se těšit příště a pokračujeme dál a hřebíky míří za kým a kam. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Ondra z Velkých Karlovic.
2: Vítejte, pane Ondro, vítáme ve vysílání a zdravíme na Valašskou od trojky do desítky. Je to vaše.
4: Tak zkusíme trojku.
2: Tři. Když máme římskými číslicemi zapsána tato písmena. L, X, I. L, X, I. Tak co to bude? Je to číslice 41, nebo za B 61, anebo za C 66? Co myslíte?
4: Tak zkusím 66.
2: Takže říkáte, že X, že je 5. No, ne.
0: Jauaj!
2: X je 10. L je 50, 10 a 50 je 60 a velké písmeno je 1, takže 61. Škoda,
4: 61.
2: škoda.
4: No, nevadí,
2: tak nevadí. Děkujeme za hru příště, naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Pokračujeme dál, hřebíky čekají na prvního výherce. Dobrý den, kdo je teď s námi?
5: Dobrý den, Libor Stařič.
2: Pane Libore, od čtverky do desítky.
5: Tak pojďme postupně čtyřka.
2: Kdo byl autorem první československé známky? Nazývaná Hradčany. Symbolizovala vznik nového státu v roce 1918. Autorem této první československé známky byl za A. Mikuláš Aleš, za B. Max Švabinský, za C. Alfons Mucha.
5: Na Alfonze Muchu.
2: Wow, výborně, ano. První domů, první dobrá. Tak, pojďme dál.
5: Tak, pětku.
2: Číslo pět. Jak se v České republice oficiálně nazývá třetí stupeň povodňové aktivity? Tak, víme, že povodně nebo alespoň zvýšené hladiny toků jsou u nás poměrně časté, tedy v určitých ročních období. Ten třetí stupeň povodňové aktivity, se nazývá za A už stav ohrožení, nebo za B stav poplachu, nebo za C stav pohotovosti?
5: Myslím, že třetí už je ohrožení.
2: Stav ohrožení a tady jsme správně. Výborně, do třetice.
5: Tak zkusíme si ty schodečky povedou až vítězství. Tak šestku.
2: Jakým slovem označujeme takovou malou místnost na lodi, která je určena pro posádku nebo cestující? Ta malá místnost na lodi pro posádku či cestující se nazývá za A kvestoř, za B katakomba, za C kajuta.
5: Tak není to špatná otázka, takže je to kajuta.
2: To byla taková oddychovka na závěr. A my vám posíláme velký blesk. Také gratulaci, protože jste naším prvním výhercem. Blahopřejeme do Staříče. Hezká hra.
5: Tak.
2: Předáme do režie. Naschledanou. Hezký
5: kolegovi
2: den. Děkujeme, děkujeme. Tak uvidíme, kdo pak to bude. Dobrý den, kdo je s námi ještě v Českém rozhlase Olomouc. Vypněte si rádio, prosím. Píská nám to tam. Neslyšeli bychom se. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jiří Olomouc.
2: Dobrý den, pane Jiří, vítejte tedy. 7, 8, 9, 10, držíme palce.
6: Tak zkusme pořádě, pokračujeme.
2: Takže sedmičku.
6: Ano.
2: Kdo je autorem původního literárního příběhu o malé mořské víle? Takže tím autorem původního příběhu za A jsou bratři Grimmové, nebo za B Hans Christian Andersen, anebo za C Oscar Wilde?
6: Pokud si pamatuju dobře, tak Bčko.
2: Andersen, ano, smutný příběh, napsán v roku 1837. Dnes ho připomíná slavná smrta v Kodani. Jo, je to tam. Takže ano. To máme první bod. Osmičku tedy mohu
6: ano.
2: nabídnout.
6: Ano.
2: Dobře.
6: Ano.
2: I my si teď připomeneme jeden slavný film, thriller takový, ale vlastně vychází z knižní podoby ten film, ve které knize, ale tedy i filmu, najdeme postavu vraha Normana Batese. Norman Bates. Je to film i kniha Psycho. Za B ptáci nebo za C Terminátor?
6: Tak to je Hitchcock, Háčko.
2: Jistě. Druhá dobrá. A chcete na devítku? Nebo
6: devítku
2: na
6: desítku, tedy?
2: Devítku. Takže ptám se na krásné město Český Krumlov. Povězte, která řeka tímto městem protéká? Českým tak, Krumlovem, Vltava, Ohře, Úpa a...
6: Tak je to jasná Vltava.
2: Je to jasná Vltava a je to jasný poklesk pro vás. A samozřejmě děkuju. Jasná výhra. Blahopřejeme, krásná hra, pane Jiří. Předáme
6: děkuji
2: vás
6: pěkně.
2: Do režie. Ať se daří, hezký
6: tak
2: víkend. Naschledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Úspěšné před víkendem blahopřejeme, ale úplně všem děkujeme za hru a pokračování opět zítra po 14. hodině.
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za chvíli už nás čeká poslední soutěžní recept letošního pochoutkového roku. Představíme ho za chvilku.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, my děkujeme vám, vám všem, kteří jste se po 10 let zapojovali a teď je to vlastně ten 10. rok do našeho pochoutkového roku, kteří jste s námi hlasovali, vařili, soutěžili. No a letošní rok, jak už víte, je 10. a my hledáme nejlepší recept všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu 10 let. No a my si tentokrát připomeneme recept od Stanislavy Kotlabové z Babína. Na Horažďovicku vyhrála se svojí sladkou pochoutkou ročník 2025. Připravovat tento recept na kynuté rohlíčky máčené v másle tentokrát bude Roman Paulus a domů za ním se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá útěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Je to tak a byl to také poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. My vás je naučíme krok za krokem vyrábět v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Recept ale už teď najdete na našem Facebooku anebo třeba Instagramu a později na stránce pochoutkovýrok.cz. Bude tam i ten původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína. A vy nezapomeňte, budeme hlasovat a hlasujeme o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My pro vás máme připraveno další putování krajem od Pradědu na Hanou. Naznačím už teď, že se vydáme na Šumpersko. A když tady Šumpersko, tak začněme několika tipy na víkend právě z této lokality. Dnes se můžete vydat třeba do sálu Městské knihovny v Šumperku. Od 18 hodin vás tam čeká přednáška psychiatra a terapeuta Petra Mílka o poruchách příjmu potravy. Také dnes v kavárně v Oranžerii v Bludově, ale od 18. hodiny vás čeká burčáková slavnost a bude tam cymbálovka, také dobré víno, občerstvení, tedy Oranžerie v Bludově. V hudebním sále základní umělecké školy v Lošticích dnes od 19. hodiny si můžete zažít koncert Smetanova tria. Děti a studenti a absolventi mají vstup zdarma, to jsou tedy Loštice. Teď už se podíváme na sobotu a na zámku Velké Losiny. V sobotu od 9:30, 12:30 a 14:30 odpoledne proběhnou prohlídky se správcem depozitáře. Seznámíte se s vybranými předměty ze zámeckých sbírek. O, bude to určitě hodně zajímavé. Pohled na tenisové kurty ve Štítech. Tam se v sobotu bude soutěžit o štítecký kotlík, bude se vařit guláš. V sobotu se ve spolkovně v Crhově od 18 hodin bude konat beseda na Altaj. Cestovatelka Kateřina Rymbala-Jedličková bude povídat o své cestě a putování po mongolském pohoří Altaj. Je to Crhov, spolkovna, sobota 18. hodina. No a v neděli zveme třeba do obchodního domu Jednota v Šumperku. Od 20 hodin vás tam čeká 26. šumperská Pecha Kucha Night. Je to akce v rámci Dnů architektury a bude doplněna také hudbou, afterparty, občerstvením. Ještě jeden tip z neděle. V kulturním domě v Zábřehu vás od 14 hodin čeká taneční odpoledne. Je určené Mezinárodnímu dni seniorů. Hrát bude duo Albatros a také vystoupí Majoretky Dream Zábřeh. Tak nezapomeňte, Zábřeh Kulturák, je to neděle od 14. hodiny. No a teď už míříme za dalším rozhlasovým putováním Mirka Kobzy do Jakubovic na Šumpersku. Zastavíme se v Jakubovickém kostele na nebevzetí Panny Marie, který je skutečně raně barokním skvostem a krásně se vyjímá v tamní krajině.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jakubovice jsou malebnou vesničkou nedaleko Štítu, která se na svazích Hrubého lesa vypíná. Skutečně na svahu, neboť není, že položená stavba této obce má výšku asi 350 metrů, zatímco nejvýše položený dům se může pochlubit nadmořskou výškou přes 600 metrů. A proto je pozoruhodné, že se zde lidé usadili natrvalo již před rokem 1350. Právě z tohoto roku máme první zprávy o Jakubovicích a ku podivu, již tehdy je vesnice zmiňována jako farní obec. Dá se předpokládat, že Jakubovice v té době musely mít větší význam než dnes a byly jakousi středověkou střediskovou obcí. Původní kostel v Jakubovicích byl patrně dřevěný. Nepřímo nám to potvrzuje i zpráva z Hrudské fary, která v roce 1690 uvádí, že dřevěný kostel je zcela zničený. Zajímavá je také informace z knihy Zábřežsko v období feudalismu do roku 1848 Jana Březiny, která uvádí, že původní kostel byl zasvěcen svaté Kateřině. Jinde jsem podobnou zmínku ale nenašel. O faře, která zde byla již v roce 1350, kdy byla začleněna do nově vznikajícího litomyšlského biskupství, máme jen velmi málo zpráv. Z těch, které se dochovaly, však můžeme předpokládat, že farnost existovala téměř po celou dobu existence kostela. V 16. století pak byla patrně v rukou nekatolíků. Dá se tak předpokládat i z toho, že tehdy Jakubovice patřily k rozsáhlému zábřežskému panství, které bylo nejprve v držení husitsky laděného rodu Tunklů ze Zábřeha a Brníčka a právě při prodeji panství Mikuláši Trčkovi z Lípy je uváděno v Jakubovicích kostelní podací. Co to znamená? Každá farnost musela mít v minulých dobách své patrony, kterými byli většinou držitelé místních panství nebo statků, dohlížející na řádný ekonomický chod farnosti. Zakladatelé farnosti tak museli finančně zajistit jejich budoucí existenci a současně i obživu zdejších duchovních. Důležitou součástí patronátu bylo právě právo podací, nebo také prezentační, což znamenalo, že tento patron měl právo určit si, kterého duchovního by na své faře chtěl, byť s tím musel souhlasit i biskup. Také následná vrchnost, tedy pánové z Boskovic a Žerotínové, kteří Jakubovice přičlenili k ruskému panství, byli protestanti. A tak se není co divit, že ve zprávě o zničeném kostele se psalo, že zde byl jeden neposvěcený nekatolický oltář. Po roce 1621 připadlo celé panství Lichtenštejnům a zdejší fara zůstala pravděpodobně dlouho neobsazená. V 90. letech 17. století návrat ke katolicismu do zdejšího kraje pokračoval pomalu. V dobových pověstech se totiž stále vypráví o skrytých protestantech scházejících se v lesích okolo obce. Možná i proto přistoupila vrchnost urychleně ke stavbě nového chrámu a už v roce 1697 byl dokončen současný půvabně raně barokní kostel, jednolodní stavba zasvěcená nově na nebevzetí Panny Marie. Vlastního faráře se ale obec a okolní vesnice, které do farnosti patřily, dočkali až téměř o 100 let později, v roce 1784. Do té doby byla farnost spravována právě z Rudy nad Moravou. Kostel se stal nedílnou součástí panoramatu i života obce. K velkým úpravám došlo v roce 1822, ale třeba i v době totality, kdy v roce 1976 prošel velkou opravou. I dnes, kdy je sice farnost spravována z nedalekého Písařova, si jej místní obyvatelé váží. A tak jej najdeme v perfektním stavu a stal se opět dominantou nejen Jakubovic, ale celého údolí, na jehož úbočí vesnice stojí. Přijeďte a přesvědčte se sami, stejně jako jsem to udělal já, když jsem vám dnes poslal pohlednici z kraje od pradědu na Hanou přímo od Jakubovického kostela. Zdraví vás, Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pavel Bobek v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, tom pátečním, 5,5 minuty a bude tady už 15. hodina. Nás už čekají nové aktuální zprávy. Dozvíte se v nich třeba, co nového se děje v Olomoucké fakultní nemocnici na psychiatrickém oddělení. Je to opravdu hodně zajímavé. Poslechněte si v 15 hodin. Podíváme se samozřejmě také na cesty a podrobně i na počasí s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Fakultní nemocnice v Olomouci vybuduje 30 lůžek pro dětskou psychiatrii. V Jeseňských lázních dnes začíná série přednášek na téma zdraví. Hokejisté Olomouce hrají večer v Liberci. Zítra bude jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ve fakultní nemocnici Olomouc vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Nemocnice je vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za 2 roky. Dnes to řekl ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. O dočasné občanské průkazy budou moct od pondělí žádat lidé, kterým vypršela platnost osobních průkazů a chtějí se zúčastnit říjnových voleb. Službu nabízí zdarma taky přerovský magistrát. Více jeho mluvčí Lenka Chalupová.
5: Doklad bude vydán přímo v den podání žádosti a jeho platnost je omezena pouze na dobu konání příslušného kola voleb. V případě dvoukolových voleb do Senátu se dočasný občanský průkaz vydává pro každé kolo samostatně.
3: V Lázních v Jeseníku dnes začíná tradiční akce Týden Vincence Priznice. Její organizátoři připravili pro zájemce sérii přednášek. Návštěvníci se na nich dozví například, jaký vliv má vodoléčba na děti s astmatem. Více obchodní ředitelka Lázní Kateřina Tomášková.
6: Potom jsou tady další přednášky o historii inhalační léčby v Luhačovicích a další zajímavé přednášky, které může navštívit také veřejnost. Současně bude v 18 hodin otevřená kaple a hrobka Vincence Priznice a ve 20 hodin máme v zrcadlovém sále svatý František a vodoléčba krátkou přednášku napříč dějinami.
3: Akce Týden Vincence Priznice potrvá v Jeseňských lázních do neděle. Sport. Hokejisté Olomouce v 7. extraligovém kole nastoupí na ledě Liberce. Utkání startuje v 18 hodin. Olomoučtí se v něm budou chtít vyvarovat inkasování laciných branek a vytváření zbytečných chyb v obraně, říká brankář Matěj Machovský.
7: Dáváme se dolů našima chybama, není to úplně, že by nás někdo přejel a přehrál. Bohužel, když uděláme chybu, dostaneme gól a když udělá soupeř chybu a dostaneme se do šance, tak tu šanci úplně neproměňujeme, takže nadřem se na góly a dostáváme je lacině.
4: Počasí.
3: Jasno nebo skoro jasno, tak bude vypadat zítřejší obloha na střední Moravě. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kolona vozidel se tvoří mezi 311. a 314. kilometrem u Bělotína ve směru na Prahu, a to kvůli vyprošťování kamionu z důvodu nehody. A zdržíte se také v Olomoucké ulici v Lošticích na silnici 635. Bourala tam 2 osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak jste slyšeli ve zprávách a také v zelené vlně, páteční provoz nám opět houstne. Máme tady kromě kolon také dopravní nehody, tak dávejte pozor. No a když už jsme u těch dopravních nehod, tak právě u nich se zastavíme také v dalším dílu naší pravidelné řidičské abecedy. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc. Už za chvíli.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Tahle hodina našeho vysílání bude plná tipů na víkend. Ještě nám chybí Jesenicko, Broskejovsko, Přerovsko. Také na Olomoucko se podíváme, ale začneme na cestách. Pojďte si spolu s námi právě teď osvěžit pravidla silničního provozu. Podíváme se na situace na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá s vámi spolupracovat. Slovo má opět Václav Drážek, redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tolik tedy aktuální informace k další dopravní situaci. No a zítra si povíme o tom, jestli nám může policista třeba zadržet registrační značky. Poslouchejte opět naši dopravní a řidičskou abecedu.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A za chvíli už pár tipů na víkend. Podíváme se třeba na Jesenicko a také Přerovsko.

0: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalón, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Marie Rotrová nám dospívala v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Co jsme slíbili, plníme, tak se pojďme teď podívat na některé další zajímavé akce, které se tentokrát konají, něco na Jesenicku, něco na Přerovsku. Pokud bychom začali

0: Rybářská soutěž Zlatohorský podběrák. Pokud byste chtěli na podzimní festival ptactva, tak určitě v sobotu navštivte Červenohorské sedlo. Festival ptactva se tam koná od 7. do 11. hodiny a znamená to, že se seznámíte s výzkumem a kroužkováním ptáků na významném migračním koridoru a nahlédnete i se svými dětmi do práce přírodovědců. Pozor! Asi je dobré se teple obléci, přece jenom na Červenohorském sedle ty teploty už v tomto období jdou docela hodně dolů. Další zajímavá akce, tak ta je ze Supíkovic. V kostele svaté Hedviky v sobotu se koná v 19 hodin koncert Vyznání strun. Opět je to v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu. No a snad ještě pozvánka do tančírny v Račím údolí u Javorníku. V 15 hodin v neděli vás tam čeká koncert kapely Dunaj se zpěvačkou Janou Vébrovou. Slíbili jsme, že se podíváme také na Přerovsko, tak pojďme na to. Třeba zítřek na Přerovském výstavišti od 9 hodin bude patřit 23. výstavě Moravy a Slezska, což je chovatelská přehlídka králíků, drůbeže, holubů a pokračovat samozřejmě bude také v neděli. Připraven je také speciální program pro děti a různé atrakce a večer pak hudební vystoupení. Takže Přerovské výstaviště v sobotu a také v neděli. V Ptačím parku Malá Lipová se v sobotu koná od 9 do 13 hodin podzimní brigáda v rámci festivalu ptactva. No a pokud byste třeba chtěli navštívit areál základní školy Jana Amose Komenského v Přerově před Mostí, tak tam vás v sobotu čeká 29. ročník historicko-přírodovědného putování po stopách lovců mamutů. Startuje se už v 9 hodin dopoledne. Pojďme se podívat také do obce Drahotuše. V sále restaurace U Jelena vás čeká divadelní představení Nevěra ve stádiu přípravy. Je to v Drahotuších v sobotu od 18. hodiny. No a třeba zveme ještě do Přerovské laguny v Přerově. V neděli od 13. hodiny se tam bude zakončovat motorkářská sezóna. Tak pokud fandíte právě motorkám, tak si to určitě v Přerově u laguny nenechte v neděli ujít. Je to od 13. hodiny. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc za chvíli budeme věnovat divadlu. Činoherci Moravského divadla Olomouc dnes totiž uvedou svoji první premiéru v nové sezóně. Za chvilinku ji představíme, ale teď je zdravíme speciálně na Přerovsko.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byly Činasky, Můj svět. Pokud máte rádi ten divadelní svět, tak určitě vás zveme do Olomouckého Moravského divadla. Dnes večer diváky čeká první činoherní premiéra v nové sezóně. Jde o drama Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Příběh ženy, která bojuje o právo žít podle svých představ. Nastudoval režisér Marian Pecko.
1: Krásná, krásná je.
2: Ikonický takmer text s obrovskou inscenačnou tradíciou by divadlo nemalo dávať na svoj plagát, pokiaľ nie je presvedčené, že v hereckej šatni má herečku, ktorá Heddu Gablerovú hrať dokáže, zvládne, môže.
3: Říká slovenský režisér Marian Pecko. Svou Heddu Gablerovou objevil v Kristýne Jurkové, pro ktorou je to první velká, dá se říci, kariérní role v Moravském divadle.
4: Som opravdu ráda, že je to Hedda Gablerová, pretože to tak rozporuplná a nevyzpytatelná postava, že mě baví hledat. Myslím si, že na některé otázky si budu odpovídat i během repríz.
3: I když při svém prvním uvedení před 130 lety Hedda Gablerová propadla, v současnosti je vyhledávaným dílem po celém světě. Jde o obraz ženy sevřené do společenských kleští a uvězněné ve světě, který s ní nepočítá. Takové je podle dramaturgyně Terezy Matějkové pojetí olomoucké inscenace.
5: Zaměřit se na to ženské téma, zaměřit se na to, jaký je ten svět, ve kterém žijeme, že to je svět, který je dost často tvořen muži a že není tak úplně pro nás. A rozhodně to není tak, že bychom mohli říct, že je to vyřešené a že žijeme ve světě, který je k ženám laskavý nebo kterým nabízí příležitosti. A o tom vlastně ta Hedda Gablerová je. Je to opravdu těžký souboj, který ona musí jakoby svést s tím světem, ve kterém žije, zavřená v takových společenských kleštích, bojuje do samého konce.
6: Na co se díváš, Hedo?
1: Listí. Je žluté a uvadle.
6: Je září.
1: Jezář.
3: O Heddě Gablerové se někdy říká, že je to Hamlet v sukni. Je to příběh ženy, která bojuje o svoje právo na existenci podle svých představ, doplňuje režisér Marian Pecko.
2: Já se možno snažím hovoriť pre ženy alebo o ženách, ale určite nie za ne. Ženy a momentálne hlavne tie, s ktorými spolupracujem, veľmi počúvam. Tým sú tie skúšky a celý ten proces pre mňa nesmierne obohacujúci, strašne inšpiratívne, stále ma to strašne baví.
3: Premiéra Ibsenovy hry Hedda Gablerová začína v Moravském divadle dnes v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dalších pár tipů na víkend nabízíme z Olomoucka. Jenom opět připomínám, že všechny hezky v souhrnu z celého olomouckého kraje najdete na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz. Takže teď jen velmi krátce. Dnes se ve Velké Bystřici na faře můžete setkat s herečkou Janou Janěkovou v rámci cyklu Večery v knihovně. Je to od 19. hodiny. Jana Janěková je herečka, ale pozor, také režisérka, fotografka, divadelní pedagožka, tedy fara ve Velké Bystřici. Pokud máte rádi rostliny nejrůznějšího charakteru, tak možná navštívte zítra technologickou halu Střední školy průmyslové na Rozvaltově ulici v Olomouci. Od 8. hodiny je tam připraven festival rostlin. Pokračovat bude také v neděli. V sobotu můžete navštívit bramborákobraní na Nových sadech v Náměšti na Hané. Bramborákobraní se bude konat na Nových dvorech na hřišti a je to sobota od 14. hodiny. No prostě soutěž v přípravě bramboráků a budou udělovány samozřejmě také mistrovské tituly. Zveme také do sálu hasičské zbrojnice v Třepčíně, což je místní část Lutína. Od 15. do 18. hodiny v sobotu se tam koná Třepčínské dýňo hraní. Pokud bychom nahlédli do Litovle, tak třeba v kavárně Kafka se bude v sobotu konat přednáška Tanči Tajči Milana Krojcígera. Bude to o čínských bojových uměních a taoistických horách. Na ní pak v neděli naváže také cvičení Tajči a Čikung. Od 18. hodiny, tedy už v sobotu, v neděli od 10.30. Litovel kavárna Kafka. No a třeba v neděli zveme do kapla Jana Nepomuckého v Sedmi dvorech, což je místní část Moravského Berouna. Od 16. hodiny je tam připraven 19. benefiční koncert na podporu opravy kaple Jana Nepomuckého, tedy Moravský Beroun. No ještě zveme do sálu Staré školy v Pňovicích. V neděli se tam od 15 hodin koná koncert Smetanova tria.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Vy, kteří posloucháte pozorně, tak určitě víte, že nám v tom výčtu typu chybí ještě také Prostějovsko, tak se na ně podíváme za chvilku, ale teď Hana Zagorová.

0: přímo z místa.
1: Jak se z čerstvě nadojeného ovčího mléka stane sýr? Na statku rodiny Hrdličkových v Brničku u Zábřeha se sýry vyrábějí ručně a ovce tu žijí ve volném chovu. V pořadu přímo z místa se podíváme na to, co všechno ruční výroba ovčího sýra obnáší. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: Tak tohle byla taková hezká připomínka kapely Poutníci, jejich Panenka. No a teď už se pojďme podívat také na Proskejovskou, protože jsme slíbili pár typů právě odsud. No tak třeba Kostelec na Hané, ten zve pozor už na 17. hodinu do městské knihovny. V Kostelci se bude konat přednáška o Austrálii. Pokud byste se chtěli vypravit se svými dětmi na dýňovou stezku odvahy a zručnosti, tak ta vás dnes večer čeká v Proskejově ve Smetanových sadech od 18. do 20. hodiny. Pro děti to bude opravdu velmi dobrodružná trasa. V sobotu se v Konici na hřišti u komunitního centra koná třetí ročník soutěže Zlaté šufan pro mladší a starší žáky. Od 9. hodiny budou dětská družstva připravovat kotlíkové guláše. Tak tedy Konice, je to hřiště komunitního centra. Zveme třeba také do Kolářových sadů v Proskejově, v Březové aleji za mateřskou školou Mánesova se koná Den stromů. A je to sobota od 10. do 13. hodiny. Lecos zajímavého se o stromech a přírodě se svými dětmi mi určitě dozvíte. Na zámku Plumlov se bude konat v sobotu koncert Kouzelná viola Ivy Dočkalové. Přítomna bude nejen violistka Iva Dočkalová, ale také klavíristka Štěpánka Janečková a hrát se budou známé filmové melodie a návštěvníci budou zapojeni také do hudebních hádanek. Tak přijďte třeba i se svými dětmi. Je to sobota Plumlov, zámek a 16. hodina. No a ještě jeden tip. V sobotu se v Kolářových sadech v Proskejově koná od 12 do 18 hodin Proskejovský Oktoberfest, což samozřejmě bude o pivu. O pivu z mini pivovaru. Tak si to hezky užijte. Zdravíme na Proskejovsku a přejeme i tam opravdu krásný víkend. A znovu připomínám, všechny typy v souhrnu z celého Olomouckého kraje nabízíme na stránkách olomouc.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Za malou chvíli už nabídneme povídání Martina Písaříka v rubrice Co v učebnicích nebylo. A povíme si něco o vodě, třeba o tom, kdy nám může škodit. Tak více za chvíli. A jinak pokud

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc. Počkejte se spolu s námi na další aktuální zprávy za 5 minut v 16 hodin. Řeč bude mimochodem také o sklizni kukuřice, o tom, jak to vlastně celé dopadlo, jaké jsou výnosy. A právě o tom, tedy o kukuřici, také podrobně uslyšíte po 17. hodině v pořadu Den v kraji. Za zemědělci se vydáme v naší reportáži. No a nebude chybět poslední z té řady volebních speciálů nebo předvolebních speciálů z okresních měst uzavřeme městem Šumperk. Tak se na to počkejte. No a pak už vás samozřejmě také čeká humoriáda a ta tady bude hned po zprávách po 16. hodině dnes s Ondřejem Kepkou.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Letošní úroda kukuřice na Hané bude podle zemědělců podprůměrná. Dělníci dokončili v Mikulovicích opravu venkovního areálu školky zasažené povodní. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Zítra bude jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Výnosy pod dlouhodobým průměrem zatím registrují pěstitelé kukuřice z Hané. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek. Viceagronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
2: Na siláž jsme letos sjeli 170 hektarů z těch 250, takže krmení máme zajištěné, ale na to zrno nám už zbylo tady nějakých 70 hektarů. Nevím, jaký bude výnos zrna, ale výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
0: V areálu mateřské školy v Mikulovicích na Jesenicku skončila oprava poslední části venkovního areálu, který poničila předloňská povodeň. Součástí byla i investice do nového mobiliáře, říká starosta Roman Šťastný, který kandiduje v komunálních volbách.
3: Přední zahrada mateřské školy v Mikulovicích byla poslední části povodňových oprav zahrad našich příspěvkových organizací. Na jaře letošního roku se podařilo opravit okolí mateřské školy v Širokém Brodě a družiny základní školy. Zadní zahrada mateřské školy v Mikulovicích se opravovala během prázdnin a přední zahrada byla dokončena právě teď.
0: Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy oznámil 3. září její manžel. A to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě, kde pracovala jako asistentka soudce. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisté nevyloučili. Sport. Čeští fotbalisté odlétají do Španělska na další utkání elitní divize Ligy národů s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal nebo Rodri. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
4: Nejlepší tým na světě teďka s pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 313. kilometru u Bělotína. Ve směru na Brno se srazilo nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
5: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesněme to.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona a to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A, když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná.
3: Dám si to na Zelenku.
2: Třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, Šerča, já vás zdravím. Ano. Pavle,
2: já zdravím taky.
4: Děkuju taky, ano.
5: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak, další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všetky, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale, to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. No. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
7: No.
2: Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě sazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, a ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to byl i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, a nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Podchází pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompoja berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou.

0: Jak se poznáš, že to jsi pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá: holčičko, kup si bombónek. jak se má Jeroubíček, jak se má jeba, tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se má jen. Říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šla na minutu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spejbl. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
3: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek, ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spejbl, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
2: Tak to bude určitě.
3: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
2: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pavle. Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme hezký zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré
6: odpoledne. Ano, ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A psal bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, 800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, to jsem 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. No dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice. Čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijedou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledím, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Děkujeme moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Pana Spejbla,
2: děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme a taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: Zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka by se zdala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá, tak...
6: Taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Belko, krabic?
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Majo!
0: Hurvej, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hodnáš nepřekážej, ať jdi dál.
1: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, půst, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Jeď, a hneme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, bavinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvinek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvinky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní Humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, jako ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Fakultní nemocnice Olomouc zvýší počet lůžek pro pacienty s duševními onemocněními. Gymnázium Hejčín slaví 70. výročí svého založení. Přerovská tenistka Linda Nosková je na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Zítra bude slunečno a teploty do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Olomoucké fakultní nemocnice hledá odborníky na péči o pacienty s psychiatrickými diagnózami. Zázemí najdou ve zrekonstruované budově kliniky psychiatrie a v její nové přístavbě. Práce začaly letos, hotové by měly být za 2 roky. Investice za 454 milionů korun mimo jiné umožní téměř zdvojnásobit počet lůžek na klinice a rozšířit péči i na děti a dospívající. Více ředitel nemocnice Roman Havlík.
6: My nemáme dětskou psychiatrii v naší nemocnici. Akutní dětská psychiatrie nemá ani jedno lůžko v Olomouckém, Zlínském či Severomoravském kraji. Všechno jsou to lůžka následné péče, pokud jde o dětské oddělení, takže akutní příjem nikdo nemá. A tato kapacita nabývá na důležitosti.
4: Pracovníci gymnázia v Olomouci Hejčíně dnes zahajují oslavy 70. výročí založení školy. V 19 hodin začne v sále Reduta koncert významných absolventů a současných studentů gymnázia a bude se skládat ze 2 částí, říká spoluorganizátorka oslav Lenka Dohnalová-Mlynářová.
7: V první půlce, která bude vrcholit chorální fantazií Ludvika van Beethovena, uslyšíte například Elišku Karolčíkovou, která byla letošní finalistkou Pražského jara. Ve druhé půlce se můžete těšit na rockové a popové skladby v podání rockové kapely smyčcového kvartetu a solistů, kteří se tomuto oboru věnují.
4: V sobotu gymnázium v Olomouci Hejčíně organizuje setkání současných i bývalých studentů, pedagogů a přátel školy. Ve velkém sále kulturního domu v Javorníku na Jesenicku dnes v rámci mezinárodního hudebního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu vystoupí kapela Clarinet Factory. Koncert začíná v 19 hodin. Více ředitelka festivalu Hana Polášková.
8: Dnes nás čeká trošku jiný hudební večer, než je na našem festivalu zvykem. Představí se nám hudební seskupení Clarinet Factory. Soubor vznikl v roce 1994 a vytvořil si svůj úplně vlastní hudební jazyk. Je to něco mezi jazzem, klasikou, elektronikou, minimalismem a world music.
0: Sport.
4: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve třetím kole. Nad Rumunkou Rusevovou zvítězila hráčka přerovského tenisového klubu 6-4 a 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubičovou. Postoupila také olomoucká rodačka Karolina Muchová po výhře nad Britkou Bolterovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Ruska Samsonovová, která dnes ve druhém kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po 2 setech. Ze druhého kola prošla dál i Sára Bejlek a Nikola Bartuňková.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na silnici 47 u Bělotína, srazila se tam dvě osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Příští pátek a sobotu budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Olomouc vám představuje strany, hnutí a koalice kandidující v bývalých okresních městech regionu. Dneska se vydáme do Šumperka. Volební speciál začne v 17.30. Chystáme také předpověď počasí a zhodnotíme letošní úrodu kukuřice na Hané. Pěkný poslech a pěkný pátek přeje Tomáš Kedzior.
5: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní. Sdělila to dnes policejní koordinátorka prevence Zuzana Slabá. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
3: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu.
2: Výnosy pod dlouhodobým průměrem zatím registrují pěstitelé kukuřice z Hané. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek, řekl to agronom Martin Rostá ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic. A více o tomto tématu už za chvíli v našem vysílání. Na regionálních železničních tratích z Prostějova do Dzbelu a ze Senice na Hané do Prostějova nebudou příští týden od pondělí do pátku jezdit vlaky. Důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Zajištěná je náhradní autobusová doprava. Dnes to sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. V areálu mateřské školy v Mikulovicích na Jesenicku skončila oprava poslední části venkovního areálu, který poničila předloňská povodeň. Součástí byla i investice do nového mobiliáře, řekl to starosta Roman Šťastný, který kandiduje v komunálních volbách.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Povídat si o něm budeme s meteorologem Romanem Volným. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane Volný, jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji?
2: Noc v celku příjemný, možná okazala jen vysoká oblačnost, ale ta většinou byla průsvítná, nebo je průsvítná, sluníčka jsme si snad i dnes užili dost a odpolední maxima se pohybovaly lehoulince přes 23 stupňů Celsia, vítr to provází většinou jen slabý od jihovýchodu s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jak bude v noci a potom zítra?
2: Během noci by mělo oblačnosti zase postupně ubývat, zpočátku ještě polojasno, postupně během noci převládne skoro jasno nebo jasno. Noční teploty by se měly pojat většinou od 8 do 4 stupňů, v údolích to může být až ke 2 stupňům, vítr jen slabý, proměnlivý většinou do 3 metrů za sekundu. No a zítra potom další slunečný den, většinou jasno nebo skoro jasno, odpolední maxima velmi podobné těm dnešním na úrovni od 19 do 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 14 stupňů. A vítr to bude provázet většinou slabý jihovýchodní s průměrnou rychlostí většinou do 4 metrů za sekundu.
1: No a vydrží to pěkné babí léto ještě v neděli v Olomouckém kraji?
2: V velké části ano, ale v průběhu nedělního odpoledne bude oblačnosti opět přibývat, ale vypadá to, že pokud se vůbec nějaké srážky objeví, tak to bude až někdy v neděli večer nebo během noci na pondělí. Ty ranní teploty potom v neděli stále mezi 9 až 5 stupni, v údolí zase kolem 2. No a odpolední maxima zatím beze změny od 19 do 23 stupňů Celsia. Ten vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom mírný, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tak to nám počasí zhrnul meteorolog Roman Volný. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvíli se vydáme na Hanácká pole a zhodnotíme letošní úrodu kukuřice.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. S jednou z nejhorších sklizní kukuřice za poslední roky se potýkají zemědělci z Hané. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu desítek procent a nízká je i kvalita zrn. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek.
1: Když to oloupneme, tak vidíte, že to je jako ozrněné, ale velikost té palice je taková, dá se říct, střední, bývají větší, nebo někdy bývají dvě, ale prostě tady je jedna a jsou takový menší prostě. To je vidět i na tom zrnu, vidíte, jak je to takové zaschnuté, když to naloupeme z toho, že to není takové jako baculaté prostě tady, když to vezmu z větší zálky.
2: Takže zkrátka na první pohled je vidět, že ten rok prostě
1: neprší. Byl slabý, prostě když neprší, tak to neroste.
3: Kukuřičné palice si na poli prohlížíme s agronomem Martinem Rostou ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku. Začíná tu další část sklízny kukuřice a zemědělci ji teď sklízí takzvaně na zrno. Kukuřici na siláž, kterou využijí na krmení dobytka, už z polí odvezli.
1: Výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
3: V desítkách procent počítají ztráty u kukuřice taky v Těšeticích na Olomoucku. Pokračuje předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
4: Velmi jsme se obávali o výši výnosu a kvalitu té kukuřice. Nakonec množství nebylo až tak špatné, jak jsme si mysleli, protože jsme sklidili 42 tun silážní kukuřice po hektaru při průměrné sušině 36%, takže oproti tříletému průměru rok 23 až 25, kdy byl náš průměr 52 tun, tak je to o 20% méně.
3: Sklizeň kukuřice na zrno zemědělce v Těšeticích ještě čeká.
4: Zbývá nám ještě sklidit zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno. Je to méně, než jsme plánovali, protože když jsme sklidili méně silážní kukuřice a méně z hektaru, tak jsme potřebovali sklidit větší plochu, aby jsme se dostali na to množství, které potřebujeme pro výživu dobytka. Takže máme ještě zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno a tam bohužel ten výnos bude velmi špatný, se obávám. Tam odhadujeme tak 5 až 6 tun po hektaru, což je, dejme tomu, 50% průměrné sklizně.
3: Do sklizně kukuřice na zrno se zemědělci v Těšeticích pustí za 2 až 3 týdny. Z Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A už za chvíli uslyšíte poslední díl předvolebního seriálu Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém vám postupně představujeme strany, hnutí a koalice kandidující do zastupitelstev bývalých okresních měst Olomouckého kraje. Seriál uzavřeme v Šumperku, začínáme přesně v půl.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Přesně za týden začnou v Česku komunální volby. Český rozhlas Olomouc vám ve speciálním předvolebním vysílání postupně představuje lídry stran, hnutí a koalic kandidujících v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. V dnešním posledním díle seriálu zamíříme do Šumperku. Dění ve městě sleduje redaktor Michal Poláček. Pojďme si na úvod Šumperk a politické dění v něm trochu představit.
2: Šumperk je čtvrtým největším městem Olomouckého kraje. Podle posledních údajů statistiků v něm žije téměř 25 tisíc lidí a po komunálních volbách před 4 lety sestavili radniční koalici zástupci hnutí ANO, uskupení Šumperáci a ODS. Vedení města řešilo mimo jiné přípravu rozsáhlé rekonstrukce domu kultury, revitalizaci bývalého areálu HE2 spojenou s výstavbou nového bytového domu a taky proměny veřejného prostoru, včetně revitalizace parku Cihelna a přípravy dalších etap regenerace sídliště Sever.
1: Kolik politických stran, hnutí a koalic v letošních komunálních volbách v Šumperku kandiduje?
2: Jejich 9, o 2 subjekty míně než před 4 roky. Vyjmenují je v pořadí, jaké si pro volby vylosovali. Číslo 1 má koalice SPD, Pro a Trikolora s lídrem Ondřejem Legierským. 2 určil los uskupení Správná volba pro Šumperk, ve kterém mají zastoupení nezávislí kandidáti a členové KSČM. Lídrem je Martin Válek. S 3 jde do voleb nezávislá volba vedená Martinem Kuchtíkem. 4 patří starostům a nezávislým s lídryní Leonou Pekařovou. Číslo 5 má uskupení Srdcem pro Šumperk, za které kandidují nezávislí kandidáti a lidovci. Vede je Jan Šafařík. Se 6 kandiduje náš Šumperk, sdružení ODS a nezávislých osobností vedené Romanem Mackem. Na volebním lístku číslo 7 jsou kandidáti ANO a nezávislí v čele s Miroslavem Adámkem. 8 patří motoristům Sobě a Svobodným s lídrem Jiřím Králem. A konečně 9 určil los uskupení Šumperáci, ve kterém mají zastoupení nezávislí kandidáti a členové TOP 09. Vede je Eva Kostecká.
0: Komunální volby 2026.
1: Prozatím jsme mluvili pouze o Šumperku. Můžeme zmínit nějakou předvolební zajímavost z jiných obcí a měst na Šumpersku?
2: Zajímavostí je podle dat Českého statistického úřadu město Úsov, kde se o posty v zastupitelstvu uchází pouze jediná kandidátka. Přitom při minulých komunálních volbách v Úsově kandidovali lidé hned na 4 kandidátkách. A jedinou kandidátku pak budou mít k dispozici taky voliči v menších obcích na Šumpersku, například v Brané, Polici, Klopině nebo Postřelmůvku.
1: Úvodní slovo a představení Šumperku a jeho okolí před říjnovými komunálními volbami je za námi. Za chvíli se podíváme na 3 témata ze Šumperku a na to, jak je chtějí řešit kandidující subjekty.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání, ve kterém se s redaktorem Michalem Poláčkem věnujeme Šumperku. Kandidujícím stranám, hnutím a koalicím jsme poslali tři otázky týkající se dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. V první otázce jsme se zaměřili na rekonstrukci kulturního domu, která by měla podle současných plánů stát zhruba 500 000 000 korun. Lídrů jednotlivých kandidátek jsme se zeptali, jestli si to město může dovolit a jestli jsou pro projekt v jeho současné podobě.
2: Lídr kandidátky ANO Miroslav Adámek rekonstrukci podporuje a je přesvědčený, že si ji Šumperk může dovolit. Město se podle něj na investici několik let připravuje a vytváří finanční rezervy. Chce ale ohlídat konečnou cenu a využít možnosti externího financování tak, aby projekt nezastavil další rozvoj města. Pro rekonstrukci je i Roman Macek, jednička kandidátky Náš Šumperk. Náklady budou podle něj rozložené v čase a město má část peněz uloženou na depozitu. Čítá taky, že projekt podpoří dotace. Lídrině Šumperáků Eva Kostecká ve své odpovědi uvedla, že město prostředky na rekonstrukci má díky vytvořeným rezervám. Projekt považuje za kvalitní a jeho zásadní změna by podle ní rekonstrukci oddálila o mnoho let. Jiří Král, lídr motoristů Sobě a Svobodných, považuje současný projekt za zajímavý. Jeho podpora ale není bezpodmínečná. Město podle něj musí znát budoucí provozní náklady a kulturní dům co nejvíce využívat i pro komerční akce a pronájmy, aby byl ekonomicky co nejvíc soběstačný.
0: Komunální volby 2026.
1: A co názory dalších volebních subjektů?
2: Lídrině Starostů a nezávislých Leona Pekařová považuje současný projekt za příliš drahý. Rekonstrukci podporuje, chce ji ale upravit s ohledem na možnosti městského rozpočtu, aby neomezila například výstavbu bytů nebo opravy silnic a chodníků. Také Martin Kuchtík, lídr nezávislé volby, vnímá projekt v současné podobě za příliš nákladný. Před rozhodnutím o jeho pokračování požaduje jasnou cenu, způsob financování a harmonogram stavby. Jednička kandidátky Srdcem pro Šumperk Jan Šafařík považuje modernizaci kulturního domu za potřebnou. Investici za 500 000 000 korun ale nepodporuje. Projekt chce znovu prověřit. Revizi projektu požaduje také Martin Válek, lídr správné volby pro Šumperk. Rekonstrukci by prováděl po etapách s maximálním využitím dotací. Podle něj nesmí investice ohrozit jiné projekty nebo veřejné služby. Proti současnému projektu je pak Ondřej Legiersky, jednička kandidátky SPD pro A Trikolora. Peníze by podle něj měly směřovat spíše do dostupného bydlení, oprav silnic nebo parkování.
1: Slyšeli jsme názory lídrů jednotlivých kandidátek v Šumperku na plánovanou rekonstrukci kulturního domu. Všechny jejich odpovědi jsou v písemné podobě dostupné na webu Českého rozhlasu Olomouc. Za okamžik se budeme v našem předvolebním speciálu věnovat cestovnímu ruchu v Šumperku.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Olomouc před komunálními volbami. V dnešním díle se věnujeme Šumperku. Lídrů jednotlivých kandidátek jsme se zeptali, jestli město dostatečně využívá svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a co by případně chtěli změnit. Jejich odpovědi nám znovu zhrne reportér Michal Poláček.
2: Podle některých lídrů je podpora turistického ruchu nedostatečná. Myslí si to například jednička uskupení Šumperáci Eva Kostecká. Voličům v té souvislosti nabízí novou koncepci kulturní strategie, zahrnující také marketingové nástroje. Jan Šafařík, lídr kandidátky Srdcem pro Šumperk, chce propojit architekturu, historii textilního průmyslu, gastronomii, kulturu a okolní přírodu. Navrhuje taky využít Klaperotovou manufakturu, například jako muzeum textilnictví a průmyslu, slové historie a rozvíjet cykloturistiku. Lídrině starostů a nezávislých Leona Pekařová chce lépe koordinovat cestovní ruch, propojit informační centrum, podnikatele, kulturní organizace a okolní obce a vytvořit tak jednotnou značku města. Návštěvníci by podle ní měli mít důvod zůstat v Šumperku déle. Lídr Správné volby pro Šumperk Martin Válek chce více oslovovat zahraniční návštěvníky, zejména v sousedním Polsku, a ze Šumperka vytvořit servisní základnu pro turisty mířící do Jeseníků.
0: Komunální volby 2026.
1: A co názory dalších volebních subjektů a jejich lídrů?
2: Ondřej Legiersky, lídr kandidátky SPD Pro a Trikolora, se domnívá, že Šumperk svůj potenciál využívá. Mohl by ale nabídku lépe propojit a propagovat. Navrhuje turistické balíčky, trasy a tematické zážitky propojující město, podnikatele a Jeseníky. Podle Romana Macka z kandidátky Náš Šumperk se nabídka města v poslední době zlepšila. Za potřebné považuje rozšíření aktivit mimo letní sezonu a zlepšení čistoty nebo bezpečnosti ve městě a dostupnosti veřejných toalet. Martin Kuchtík z Nezávislé volby chce Šumperk zatraktivnit především jako místo pro život, což podle něj pomůže i cestovnímu ruchu. Pro rodiny navrhuje například velké dětské hřiště, kuličkové dráhy, lanové prvky nebo vodní aktivity a chce rozvíjet kulturní akce. Jiří Král, lídr motoristů Sobě a Svobodných, nepovažuje cestovní ruch přímo ve městě za hlavní prioritu. Zlepšil by ale vjezd do Šumperku a průjezd městem. Prioritou má podle něj zůstat kvalita života místních obyvatel. Miroslav Adámek, jednička kandidátky ANO, připomíná nové kulturní projekty a velké společenské akce. Do budoucna chce lépe propojit kulturu, historii, gastronomii, podnikatele a Jeseníky tak, aby Šumperk nebyl jen branou do hor, ale sám důvodem k návštěvě.
1: V našem speciálním předvolebním vysílání se dnes věnujeme Šumperku. Po písničce otevřeme další téma. Týkat se bude s atraktivnění života ve městě.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní speciální předvolební vysílání, ve kterém se věnujeme Šumperku, se blíží do finále. Lídrům jednotlivých kandidátek jsme položili otázku, co konkrétně by nabídli mladým lidem a rodinám, aby si vybrali Šumperk jako místo pro život a jestli plánují nějakou formu podpory bydlení.
2: Lídrině Šumperáků Eva Kostecká ve své odpovědi uvedla, že dostupné a kvalitní bydlení považuje za podmínku pro udržení mladých lidí a přilákání nových obyvatel. Podobně se vyjádřil Roman Macek, lídr kandidátky Náš Šumperk, který považuje dostupné bydlení za zásadní. Taky jednička starostů a nezávislých Leona Pekařová chce, aby město aktivně připravovalo a podporovalo dostupné nájemní bydlení pro mladé lidi a rodiny. Jiří Král z Motoristů sobě a Svobodných podporuje vytváření podmínek pro soukromou výstavbu a příchod nových zaměstnavatelů. Město by podle něj mohlo do spolupráce s investorem vložit pozemek a získat za něj například část bytů pro startovací bydlení. Podle Jana Šafaříka, lídra kandidátky Srdcem pro Šumperk, může město uzavírat plánovací smlouvy s developery, rozšiřovat obecní nájemní bydlení nebo budovat startovací či družstevní byty. Za důležité považuje také kvalitní školy, školky a pracovní příležitosti.
0: Komunální volby 2026.
1: Co navrhují další kandidáti?
2: Martin Válek ze Správné volby pro Šumperk navrhuje, aby město vykupovalo existující byty a nabízelo je rodinám za stabilizační nájemné pod tržní cenou. Ondřej Legiersky, jednička kandidátky SPD Pro a Trikolora, je pro výstavbu prostřednictvím bytového družstva se zapojením města a nízkou finanční spoluúčastí budoucích vlastníků. Martin Kuchtík, lídr Nezávislé volby, chce připravovat nové lokality pro výstavbu a nastavit jasná pravidla pro městské byty. Vedle bydlení považuje za důležité dobře placenou práci, školy, školky, zdravotní péči a kvalitní veřejný prostor. Taky podle lídra ANO Miroslava Adámka radnice musí aktivně vytvářet podmínky pro vznik nových bytů. Je i pro spolupráci se soukromými investory.
1: V dnešním posledním díle speciálního předvolebního seriálu jsme vám představili názory zástupců politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v nadcházejících komunálních volbách v Šumperku. Ještě připomínám, že jejich odpovědi v písemné podobě najdete na webu Českého rozhlasu Olomouc olomouc.rozhlas.cz. Za spolupráci děkuji kolegovi Michalu Poláčkovi. Od mikrofonu se s vámi loučí Dita Vojnarová. Naslyšenou.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hanušovice čeká kvůli povodním stěhování sportoviště. Moravské divadlo uvede už za hodinu první premiéru v nové sezóně. Čeští fotbalisté odletěli na zítřejší zápas se Španělskem. Zítra bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť. Před dvěma lety je zde zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Současné sportoviště na soutoku Moravy a Brané je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až 100 milionů korun. Město na něj chce získat dotace. Hotovo by vše mělo být do roku 2030, řekl starosta Hanušovic Marek Kostka za sdružení Generace Y. O dočasné občanské průkazy můžou od pondělí žádat lidé, kterým vypršela platnost osobních dokladů a chtějí se zúčastnit říjnových voleb. Službu nabídne zdarma taky přerovský magistrát, více jeho mluvčí Lenka Chalupová.
4: Doklad bude vydán přímo v den podání žádosti a jeho platnost je omezena pouze na dobu konání příslušného kola voleb. V případě dvoukolových voleb do Senátu se dočasný občanský průkaz vydává pro každé kolo samostatně.
2: Činohra Moravského divadla Olomouce dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marián Pecko. V titulní roli se představí Kristýna Jurková, vícešéf činohry Moravského divadla Roman Vencel.
5: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921. Sport.
2: Čeští fotbalisté odletěli do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
6: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej, 4 zápasy v jedný repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři, dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
2: Zápas Španělsko-Česko začne ve 20:45, reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď Žerotínova ulice v Šumperku, a to v místě železničního přejezdu. Z důvodu jeho opravy počítejte až do půlky října s objížďkou okolními ulicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc právě startují. Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Budeme hrát dechovou a lidovou muziku a telefony do studia jsou 221 555 444 a SMS-kové číslo 723 70 33 51.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Zdeňku z Hrochova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chce mi nechat zahrát. V neděli má svátek František Bartá z Hrochova. Milý Fano, svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To ti přeje Zdenka a Jarka. A přání se připojuje manželka Lenka, dcera Danielka s rodinou a dva synové s rodinou. A ještě bych chtěla nechat zahrát panu Františkovi od Brna a taky mu přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. A ty to s těma kamarádkama svéma oslaví. Díky a nashledanou.
0: Naslyšenou, hrát nám bude veselá trojka.

Českém rozhlasu Olomouc budou hrát Bojané, jejich písnička bude patřit panu Jirkovi Dolitovle. Krásný odpočinkový víkend ve zdraví a spokojenosti přeje paní Marie z Prostějova, která zdraví také další své přátele.

0: Bohemovsen a Bojané v Českém rozhlase Olomouc, paní Lída z Raclavic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomášku. Blíží se svátek těch Františků a tak si myslím, že v tu neděli už se potom těžko dovolává. Takže bych chtěla popřát k svátku švagrovi Frantovi z Bránkovi mu z Tučína, ať to pěkně oslaví a hlavně zdravíčko. A taky za pár dní pak má narozeniny Aneška, jako je jeho manželka, moje sestra teda, tak samozřejmě jí taky všecko nejlepší a hodně zdraví a hlavně, ať jako jim to spolu vydrží moc dlouho ještě, ať se spolu spokojení a mají se pěkně. Moc vám děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou a tady je Moravská veselá.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Letošní Banjo Jambory navštívíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a budeme poslouchat první dvě kapely, které vystoupily v pátek večer. Nejprve to bude seskupení Rusty Strings, které kromě bluegrassu hraje i country a old time. Druhou kapelou bude pražský Abalón, hrající nejenom bluegrass, ale zpívají i gospely. Poslechu pořadu Na cestě vás zve v neděli 4. října po 15. hodině Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A rovnou pozdravíme paní Staňku z Lomnice. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tahle písnička je pro Český rozhlas Olomouc a všechny pracovníky. Děkuji vám za krásné pořady a tuhle písničku bych nechala ještě zahrát. Zdeníčce do Holubic, Lidušce do Olomouce, Zdeníčce do Rochova, Ládičkovi Stovačova a jeho kanárku a jeho sestru, Lidušku z Jeseníku, Janu a Jiřího z Roštění. Děkuji vám a příjemnou službu a

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme paní Janu Doroštění. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, pane Tomášku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé a všem děkujeme za krásné písničky, co nám posílají. A v neděli má svátek pan František od Brna. Milý pane Františku, přejeme vám k vašemu svátku všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostinská, ať vás všude ochraňuje. To vám celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. A toto přání posíláme i všem Františkům, co poslouchají. A pane Tomášku, vám moc krát děkuji za výběr písničky. Přeju vám pěkný, klidný víkend a taky hodně zdraví. Děkuji moc krát.
0: A tady už je vonavá.

0: Pravidelnou a dlouholetou posluchačkou Českého rozhlasu Olomouc je paní Ludmila z Čelčic. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit svoje kamarády a přátelé, a jsou to do Čelčic manželé Kubesovi, do Prostějova Jindřišce Slavikové, do Klenovic Mirušce Gibasové, do Pivina Věrušce Hélové, do Přemyslovic Jaroškovi Hyblovým. Přejím předkem pevné zdraví, spokojenost, radost a žádný starosti. Tomášku, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A posíláme písničku Vyletěl z křivánek.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Polští Onus Blues patřili k hvězdným účastníkům zápolení o možnost dostat se na prestižní festival Blues Alive v Šumperku. O jejich postupu nebylo pochyb a rozsvítili to i mezi elitou ročníku 2025. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Onus Blues.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A zdravíme pana Láďu Dotovačova, dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím vás ještě jednou celý Český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Františkovi Štibrovi Dotovačova a i Františkovi Indrákovi, totež Dotovačova svátku Františku v nedělu. Přeju hodně zdraví, štěstí rodinné podvěladě z Dotovačova a dal panu Kubičkovi a jeho manželce do Věrovan, chlapům do Českého ráje a mé sestře do Kropíně. Všem přeju hodně zdraví, štěstí rodinné pohody a všem posluchačům. A to je pro vás písnička a pro všechny posluchače. Děkuju vám moc krát. Naschledanou.
1: Naslyšenou. A bude to Bludila písnička.

0: Českém rozhlase Olomouc. Další veselou písničku vybírá pan Ivan z Opavy. Dobrý večer.
1: Jo, pěkný večer, pane Tomáši. Vítejte ve vysílání. A dnes si dáme něco dobrého na smrsnutí a pivečko k tomu. Tím pozdravím všechny posluchače a taky zvlášť paní Aničku Muldově, paní Hanku na Lipině a paní Marušku se Štěpánem. Všem pěkný poslech a dobrou chuť a jako vám taky a mějte se zase hezky. Jo, všem posluchačům pěkný večer a pěkný víkend. Děkuji za vybrání. A je to i pro vás.
0: Tak zdravíme a písničku posíláme také paní Gotwaldové, panu Oldovi, sestře Zdeňce a k svátku všem Františkům. Bude to v neděli, mějte se pohodově a písnička ať potěší, píše paní Emílie.

0: to byla Vošouchová Polka ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S námi teď je paní Lída z Lihkova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Tomášku. A předem vám děkuju a ta písnička je i pro vás. A chtěla bych to pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lihkova a pro mě Lídu Kulaxidisovou z Lihkova. A moc krát vám děkuju, jste hodnej.
0: A bude to oblíbená písnička.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech už o 280 milionů korun. Lutín bude mít nové náměstí. Hokejisté Olomouce hrají v Liberci. Zítra bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už víc než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní. Sdělila to dnes policejní koordinátorka prevence Zuzana Slabá. Lutín na Olomoucku bude mít nové náměstí. Dělníci ho postaví do jara příštího roku na nevyužívaném prostranství mezi zdravotním střediskem a obchodním centrem. Práce vyjdou zhruba na 38 milionů korun. Většinu nákladů pokryje evropská dotace. Jak bude nové náměstí vypadat, popisuje tajemník obecního úřadu Miroslav Brhel.
2: Tam v té levé části bude podium pro pořádání kulturních akcí. Vedle bude vodní prvek. Bude tady dětské hřiště a parkoviště, stezka pro cyklisty a v podstatě kombinace s nějakou zelení.
0: Prostějovská městská rada příští týden v pondělí zasedne naposledy před komunálními volbami. Projedná návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho připravovanou stavbu krytého 25-metrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Vyplývá to z programu městské rady. Nynější prostějovská koalice, kterou tvoří ANO, ODS a hnutí PVčko, si stavbu krytého bazénu dala do programového prohlášení. Moravská Třebová mění areál bývalé fabriky na kulturně společenské centrum. První etapa prací by měla být hotová do podzimu příštího roku. Město za ní zaplatí 60 milionů korun. Další podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Jedná se o první fázi, která řeší vlastně parkovací plochy, venkovní areály, propojení ulice Jiráskova směrem k muzeu. To znamená, nebude zatím sloužit primárně pro kulturní centrum, ale budou tyto plochy sloužit pro občany, případně pro návštěvníky muzea. Sport.
0: Hokejisté Olomouce hrají 7. kolo extraligy v Liberci a ve druhé třetině je to zatím 0-0. A fotbalistům Španělska bude v zítřejším duelu Ligy národů s Českem chybět střelec vítězného gólu z červencového finále mistrovství světa. Útočník Ferran Torres nebude moct hrát kvůli zranění kotníku. Trenér úřadujících světových šampionů Luis de la Fuente místo něj povolal z Realu Madrid útočníka 21. Carlose Espího. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 46, když pojedete z Lipiny na Horní Loděnici. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Právě začíná bluesový podvečer z Olomouce, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Šindler. Jsem rád, že jste si i dnes našli malou chvíli na blues a Český rozhlas Olomouc. Festival Blues Alive letos připomíná 30 let své historie a proto se v našem pořadu vracíme k vystoupením, která v Šumperku zanechala výrazný dojem. Jedním z nich byl koncert britské zpěvačky Alice Armstrong, která na Blues Alive vystoupila v roce 2025.

Posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Alice Armstrong z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Alice Armstrong patří k nejvýraznějším hlasům současné britské bluesové scény. Je známá svým silným emotivním projevem, který dokáže spojit blues, soul, jazz i moderní popové prvky. Armstrong se prosadila díky energickým koncertům, výrazné osobnosti a schopnosti pracovat s hlasem v širokém dynamickém rozsahu, od jemných intimních poloh až po plné syrové bluesové výkřiky. Vystoupení na Blues Alive 2025 patřilo k nejpůsobivějším vokálním koncertům ročníku. Alice Armstrong předvedla set, který spojoval bluesovou tradici s moderním zvukem a silným emocionálním nábojem. Její kapela dokázala vytvořit prostor, ve kterém vynikl její hlas i osobitý projev. Pro festival šlo o jasný důkaz, že současný blues má v Evropě nové výrazné tváře.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Alice Armstrong, zpěvačky, která dokáže propojit moderní blues s osobním výrazem a která se výrazně zapsala i do 30leté historie festivalu Blues Alive. Přeji vám příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc a od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Schindler.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčema. Pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakerou rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Veselé a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. Asi musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Veselé a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
0: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
0: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
0: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
0: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
0: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
0: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
0: čaj?
7: Ano.
0: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bombat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Pojďte všichni na

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, za to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno my poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: to já to v sobě dýchá, nemám. Ne.
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam i jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe.

0: trápi mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
1: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem, zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický.
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodítkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťasten. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím a moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kde nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme psát do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to můj poslední turnaj, co tady užiju, ale zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Telegram s adresou

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuje čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikující společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

tak jeden kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

0: pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly, do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo. To znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunek. korunku. Jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých mozkoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.

0: třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém, jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky, ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
1: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, ať to řeknu moderně?
0: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona prostě, to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že musely být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale musely být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě musely být vidět i po tmě, takže měly svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskový se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcema bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože, a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem, a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No, to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů, a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší, a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický Křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i poťouchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A jele, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiely. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády. Každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubání do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubru se hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví.

0: to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
1: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
2: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
2: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
3: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona jedině, teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tady máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji o tom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. A pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Lisenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, ne?
3: Aby... Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? To nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: 17.
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne. No, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky. 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy. Doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí. Když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč. To
0: bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno nic 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás, posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde, a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud, jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit. No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat, a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: A za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: v přírodě,
0: ano.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak se přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova, a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle. No tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A. To už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, že co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už se já jsem říkal, ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou uvez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: No, a to jsem, tak to, a dneška, když někoho uvezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, jo. Znám, takže, mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl
0: štíhlej.
2: Penzista, protože já jsem začal taxikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl v Uberu skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, tady kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: Takhle, můžu říct, že se nestydím, rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav. Je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jakou poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?

0: počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nespíděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
1: Dobře, takže někdy příště, třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
1: Škoda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No, nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka, a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Si pište, vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, anebo helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem.

přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmak. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé. Nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci pateře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám mužský pateřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet. No
0: jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavří dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: nevají. Helejte se, máte účes? Máte. Máte Bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku, tak tam to přijdete to jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali přištám ve Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám, a nebo ne, abyste mě pomlouvali. Oni se řechtali všichni a proto oni chcou, abych já šlávit,
0: ne? No přesně, protože to je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět, to je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc, dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju, dobrou
0: taky,
2: noc.
0: Taky. Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová, jsem jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní. Pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. Já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat, ale ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač, a já nebudu přibližovat, i to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moli z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

Chcę se przez lesy, tam kam sem grysy, z touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Danem.

0: chodí kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, anebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoho let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní i za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu, A rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Three Dance, Three Water.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. Něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: A, no tak snad pak... velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád studu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je
3: takže
0: dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového, vymýšlet, tak člověk,
0: nás,
3: aby
0: víte,
3: podchodil
0: jak,
3: do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že zbyskupa

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macou, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Horníčáru v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně, představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se, v trolejbusu se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapné.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají. Věřím,
0: to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu ve Francii v 85. jsme byli jako uvítáni, to bylo v Limínech zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie, to jsem měl v době, tak no, každý, ty jedeš se víc do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to, Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No já jsem vypěl tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak do taková koule, já tam je ve Francii, jako v Paříži, no a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat, museli do mě takže
0: únava tak, byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lidi. Ale prostě jsem si schlupil v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a to jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak

0: už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
1: Ten... I demokrat může volit komunistu. I rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no. Asi...
0: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
1: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
0: No, tak,
1: takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se záborkou ne? Zkrátka o volbách obecně.
0: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jdu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
1: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
0: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
1: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
1: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout tady...
1: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
1: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Posluchačka z Plzně.
1: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Co chcete, milá posluchačku z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že... jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl se kdo mou matku postarat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní, no ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že si neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
1: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla. No,
2: příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru. No, tak mi vzali sebou. No,
1: jasně.
2: Tak příležitost jasně. Jsem měla.
1: Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. No, já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
1: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Přece ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
1: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to, nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
1: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
1: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No. Tak bolí.
1: Máte na krajíčku, tak to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.

0: tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak, tak to vím.
1: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
0: Ale no tak už to dožiju.
1: A třeba se potkáte, kdo ví, co bude potom? Držte se, držte se, zdravím vás.
0: Ty taky, mějte se.
1: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
2: Noční linka.

0: To už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati za brůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Protože když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká
1: zarazilo a styděla.
0: Fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati za brůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji doprovázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já se zdravila, já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak
1: se baví.
0: My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono konat je vesnici, když teda se nepozdravíte, tak je to takový.
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. Nezdraví.
1: Jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bonbony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bonbony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla. Já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si nevím, že to je tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, směr Krnovsko.
3: Povídejte. A úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, si mě vezl autem do města. Něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk. A jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci? Tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už nezastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce seno erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak do dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... O nic.
3: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám do vejci, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupů v dům se má bourat. Je to 2 dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co zmůžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroub by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílat budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
5: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rech.
5: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
5: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
5: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
6: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
5: No jo, to je vlíma.
6: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
5: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláře. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď ti do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
7: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
7: Ano, ano. No a potom...
8: Gin fizz nezestává.
7: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
8: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirko, to si nezažila, ty úplný absolutní
7: jsem nebyla na světě,
8: začátky.
7: Ještě?
8: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
8: No, asi věděl, jak to dopadne.
7: Asi kostřička byla.
8: Kostřička byla, jo.
7: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
9: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
7: co
9: oslovení?
7: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
9: a
7: prostě jsem tam šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru, Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.

0: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historií Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát, jet do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, zkouším jí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozváte to. Vlásky mé jsou zlaté stušky, očka svatojánské.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: kde, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let nejmenším. No, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si
2: nesedli? Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě.
2: No.
1: Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatila. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v
4: no, každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho,
5: střískal, že protože na jednom zájezdě za semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
2: Ano. A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocem, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a co víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem.

0: nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriozní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sama. Právě dohromady jsme hráli,
4: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
6: no, jo, to,
7: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
6: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco

0: nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
1: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili, Adamky.
0: A to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo. A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
1: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
0: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
1: Ano.
0: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
1: Studená.
0: Ta sotva tekla.
1: Ano.
0: To bylo špinavý, že jo?
1: Ano.
0: Strašně, takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
1: A to bylo na těch žlutých?
0: A to bylo na žlutých.
1: Ano,
0: na těch žlutých. Jsem si tam...
1: To jste zůstal v tričku, ne?
0: Cože?
1: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
0: No. Vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jediný v tričku. Že?
1: Ano, takže se to překonal.
0: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: Ano, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mě řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichorová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
4: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no, ale zbytku
5: oni prostě,
4: souboru.
5: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by ne. se stýkali ani, mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka, DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
4: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
4: a hodně
5: samozřejmě.
4: Zdraví.
5: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.